Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej. Pojedou.

svátek tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou. Pojedou.

0: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Česko o víkendu zasáhla vlna veder doprovázená silnými bouřkami. Zatímco v sobotu padly teplotní rekordy na 59 stanicích a hasiči kvůli přívalovým dešťům a kroupám absolvovali 705 výjezdů, v neděli se situace mírně uklidnila. I přesto meteorologové naměřili nová maxima na jižní Moravě v čele s Lednicí, kde teploměry ukazovaly přes 35 stupňů a varování před dusnem a teplotami nad 31 stupňů platí až do pondělního večera. Nedělní bouřky sice byly slabší, přesto v západních, středních a jižních Čechách lámaly stromy a komplikovaly dopravu. Středočeští hasiči zaznamenali odpoledne dalších 92 událostí, z nichž většina připadla na zasažené Příbramsko. Téměř 6,5 tisíce lidí letos v Česku zkrachovalo. Soudy u nás ale zatím vyhlásily meziročně o 7% méně osobních bankrotů. Ze statistiky analytičky Věry Kameníčkové vyplývá, že jsme i o něco finančně gramotnější.
1: Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
0: Nejvíc osobních bankrotů vyhlásili soudy v Moravskoslezském kraji, následoval je Ústecký a Středočeský. Jejich počet nejvíc stoupá právě mezi Středočechy. V Česku se kvůli rekordně nízké porodnosti upraví síť porodnic. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi řekl, že by měla zůstat jen oddělení s více než 600 porody ročně, protože u méně vytížených chybí lékařům praxe. Kvůli stárnutí populace naopak stát do roku 2040 plánuje navýšit kapacitu následné péče o 9,5 tisíce lůžek. Ta vzniknou přeměnou z nevytížených akutních lůžek. Podle opoziční poslankyně Michaely Šebelové musí stát zajistit, aby péče zůstala v regionech dostupná. Odborníci zase varují před bezbřehým rušením akutních lůžek, protože seniori budou potřebovat také operace. V Česku i v celé Evropě stoupá počet pohlavních nemocí, což podle Státního zdravotního ústavu souvisí s nechráněným sexem a rizikovým chováním. Meziročně přibylo případů chlamydií, je už přes 900 případů od začátku roku, více je i trichomoniázy, nejčastější ale zůstává kapavka. Ondřej Kodec ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze varuje před příznaky jako pálení při močení, výtok nebo nebolestivý vřed u syfilidy s tím, že u žen mohou být projevy zpočátku skryté. Pohlavní choroby sice postihují častěji muže, pro ženy ale mají podle gynekologů závažnější důsledky. Neléčený zánět může poškodit vejcovody a způsobit trvalou neplodnost. Lékaři proto při styku s novými partnery důrazně doporučují prezervativ. V Karviné začíná výstavba nových parkovišť. Parkovací plochy mají zvýšit komfort a bezpečnost návštěvníků rekreační oblasti Karvinské moře. První parkoviště nabídne několik desítek míst a k dispozici bude motoristům nejpozději na přelomu června a července.
2: Od jeho dokončení se pak začne odvíjet vznik parkoviště druhého. To bude větší s kapacitou 125 vozidel. Město se rozhodlo velkoryse rozšířit plochy pro parkování u Karvinského moře, protože je u lidí čím dál oblíbenější. Hlavně v létě sem přijíždějí stovky návštěvníků a příjezdové cesty jsou doslova obleženy auty. To se změní k lepšímu a pozitivní je i fakt, že obě nová parkoviště budou bezplatná. Do budoucna je ale ve hře možnost, že parkování zdarma by mohli mít občané Karviné a platili by jen návštěvníci odjinud. Eva Panošová, Rádio Impuls, Karviná.
0: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky, ty se objeví většinou na jihu země a mohou být místy i velmi silné. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou

pilou.

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky z

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vláda nejdříve určí důchody pro náročné profese a až potom vyřeší zastropování důchodového věku na 65 let. Premiér Andrej Babiš to řekl v televizi CNN Prima News. Původní plán ministerstva práce přitom počítal se zmrazením věku už od příštího roku. Minister práce Aleš Juchelka ale potvrdil posun na rok 2028. Podle přepočtů by strop na 65 letech začal zvyšovat výdaje státu od roku 2030 a do poloviny století by stál až 129 miliard korun ročně. Proti stropu jsou zaměstnavatelé, protože se bojí nedostatku lidí po odchodu Husákových dětí do penze. Babiš dodal, že na splnění slibů má vláda ještě přes 3 roky. Obce na Hodonínsku jsou 5 let po tornádu téměř opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu, město Hodonín pokračuje například v obnově čtvrti Bažantnice. Starosta další obce Lužic Tomáš Klásek říká, že se zaměřují na obnovu zeleně.
2: Stromy tam to bude chvilku trvat, takže teď jsou zasazené, mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže tam se bude chvilku čekat.
1: Pro obce se tornádo stalo i příležitostí. Radnice obnovily spoustu chodníků a místních cest. Tornádo se Hodonínskem prohnalo téměř před 5 lety. Živel zabil 6 lidí a poničil 1200 domů, ze kterých se 200 muselo strhnout. Předsídlo České televize na pražských Kavčích horách dorazili davy lidí na demonstraci spolku Milion chvilek vyjádřit podporu veřejnoprávním médiím. Účastníci protestovali proti vládnímu návrhu zrušit koncesionářské poplatky a převést financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. To by oběma institucím snížilo rozpočty o 15%, vedlo k propuštění stovek zaměstnanců a k omezení výroby. Podle zakladatele spolku Mikuláše Mináře se politici snaží média ovládnout po vzoru Maďarska a Slovenska. Zaměstnanci obou médií už na dnešek vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Karlovarské kino Čas má nového provozovatele. Městu se ho podařilo vybrat těsně před začátkem Mezinárodního filmového festivalu. Čas je totiž jedním z promítacích sálů přehlídky.
3: O kino Čas se postará provozovatel druhého podobného kina ve Varech. Zvítězil ve výběrovém řízení nad zájemcem z Prahy. Zastupitelstvo přesvědčil, že jako místní udrží kino v chodu a odolá konkurenci nového multiplexu. Právě ten byl důvodem, proč letitá provozovatelka před necelým 1/4 roku odstoupila od smlouvy s městem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Marie Bousková vyhrála turnaj v Nottinghamu a získala svůj první titul na trávě. Ve finále porazila Američanku Emu Navarovou po třísetové bitvě 7-6, 4-6 a 6-2. Zápas trval necelé 3 hodiny a česká tenistka ho dohrávala se zraněnou pravou nohou. Pro 27-letou Bouskovou je to 4. kariérní titul a 2. letošní triumf po dubnovém vítězství v Bogotě. Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky a ty mohou být místy i velmi silné, zejména na jihu země. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude o něco teplej, naměříme tam až 33. Zprávy na Impulzu končí, loučí se Honza Varga.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

taky jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká.

opravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty ses ptala, co bude dál.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Česko o víkendu zasáhla vlna veder doprovázená silnými bouřkami. Zatímco v sobotu padly teplotní rekordy na 59 stanicích a hasiči kvůli přívalovým dešťům a kroupám absolvovali 705 výjezdů, v neděli se situace mírně uklidnila. I přesto meteorologové naměřili nová maxima na jižní Moravě v čele s lednicí, kde teploměry ukazovaly přes 35 stupňů a varování před dusnem a teplotami nad 31 stupňů platí až do pondělního večera. Nedělní bouřky sice byly slabší, přesto v západních, středních a jižních Čechách lámaly stromy a komplikovaly dopravu. Středočeští hasiči zaznamenali odpoledne dalších 92 událostí, z nichž většina připadla na zasažené Příbramsko. Téměř 6,5 tisíce lidí letos v Česku zkrachovalo. Soudy u nás ale zatím vyhlásily meziročně o 7% méně osobních bankrotů. Ze statistiky analytičky Věry Kameníčkové vyplývá, že jsme i o něco finančně gramotnější.
2: Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Nejvíc osobních bankrotů vyhlásili soudy v Moravskoslezském kraji, následoval je Ústecký a Středočeský. Jejich počet nejvíc stoupá právě mezi Středočechy. V Česku se kvůli rekordně nízké porodnosti upraví síť porodnic. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi řekl, že by měla zůstat jen oddělení s více než 600 porody ročně, protože u méně vytížených chybí lékařům praxe. Kvůli stárnutí populace naopak stát do roku 2040 plánuje navýšit kapacitu následné péče o 9,5 tisíce lůžek. Ta vzniknou přeměnou z nevytížených akutních lůžek. Podle opoziční poslankyně Michaely Šebelové musí stát zajistit, aby péče zůstala v regionech dostupná. Odborníci zase varují před bezbřehým rušením akutních lůžek, protože seniori budou potřebovat také operace. V Česku i v celé Evropě stoupá počet pohlavních nemocí, což podle Státního zdravotního ústavu souvisí s nechráněným sexem a rizikovým chováním. Meziročně přibylo případů chlamydií, je už přes 900 případů od začátku roku, více je i trichomoniázy, nejčastější ale zůstává kapavka. Ondřej Kodec ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze varuje před příznaky jako pálení při močení, výtok nebo nebolestivý vřed u syfilidy s tím, že u žen mohou být projevy zpočátku skryté. Pohlavní choroby sice postihují častěji muže, pro ženy ale mají podle gynekologů závažnější důsledky. Neléčený zánět může poškodit vejcovody a způsobit trvalou neplodnost. Lékaři proto při styku s novými partnery důrazně doporučují prezervativ. V Karviné začíná výstavba nových parkovišť. Parkovací plochy mají zvýšit komfort a bezpečnost návštěvníků rekreační oblasti Karvinské moře. První parkoviště nabídne několik desítek míst a k dispozici bude motoristům nejpozději na přelomu června a července.
3: Od jeho dokončení se pak začne odvíjet vznik parkoviště druhého. To bude větší s kapacitou 125 vozidel. Město se rozhodlo velkoryse rozšířit plochy pro parkování u Karvinského moře, protože je u lidí čím dál oblíbenější. Hlavně v létě sem přijíždějí stovky návštěvníků a příjezdové cesty jsou doslova obleženy auty. To se změní k lepšímu a pozitivní je i fakt, že obě nová parkoviště budou bezplatná. Do budoucna je ale ve hře možnost, že parkování zdarma by mohli mít občané Karviné a platili by jen návštěvníci odjinud. Eva Panošová, Rádio Impuls, Karviná.
1: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky, ty se objeví většinou na jihu země a mohou být místy i velmi silné. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: asi kdo pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Rádio Český impuls
2: hraje na chytrém telefonu.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vláda nejdříve určí důchody pro náročné profese a až potom vyřeší zastropování důchodového věku na 65 let. Premiér Andrej Babiš to řekl v televizi CNN Prima News. Původní plán ministerstva práce přitom počítal se zmrazením věku už od příštího roku. Minister práce Aleš Juchelka ale potvrdil posun na rok 2028. Podle přepočtů by strop na 65 letech začal zvyšovat výdaje státu od roku 2030 a do polovy století by stál až 129 miliard korun ročně. Proti stropu jsou zaměstnavatelé, protože se bojí nedostatku lidí po odchodu Husákových dětí do penze. Babiš dodal, že na splnění slibů má vláda ještě přes 3 roky. Obce na Hodonínsku jsou 5 let po tornádu téměř opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu, město Hodonín pokračuje například v obnově čtvrti Bažantní.

0: Lužice. Starosta další obce Lužic Tomáš Klásek říká, že se zaměřují na obnovu zeleně.
1: Stromy tam to bude chvilku trvat, takže teď jsou zasazené, mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže tam se bude chvilku čekat.
0: Pro obce se tornádo stalo i příležitostí. Radnice obnovily spoustu chodníků a místních cest. Tornádo se Hodonínskem prohnalo téměř před 5 lety. Živel zabil 6 lidí a poničil 1200 domů, ze kterých se 200 muselo strhnout. Před sídlo České televize na pražských Kavčích horách dorazili davy lidí na demonstraci spolku Milion chvilek vyjádřit podporu veřejnoprávním médiím. Účastníci protestovali proti vládnímu návrhu zrušit koncesionářské poplatky a převést financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. To by oběma institucím snížilo rozpočty o 15%, vedlo k propuštění stovek zaměstnanců a k omezení výroby. Podle zakladatele spolku Mikuláše Mináře se politici snaží média ovládnout po vzoru Maďarska a Slovenska. Zaměstnanci obou médií už na dnešek vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Karlovarské kino Čas má nového provozovatele. Městu se ho podařilo vybrat těsně před začátkem Mezinárodního filmového festivalu. Čas je totiž jedním z promítacích sálů přehlídky.
2: O kino Čas se postará provozovatel druhého podobného kina ve Varech. Zvítězil ve výběrovém řízení nad zájemcem z Prahy. Zastupitelstvo přesvědčil, že jako místní udrží kino v chodu a odolá konkurenci nového multiplexu. Právě ten byl důvodem, proč letitá provozovatelka před necelým čtvrtrokem odstoupila od smlouvy s městem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Marie Bousková vyhrála turnaj v Nottinghamu a získala svůj první titul na trávě. Ve finále porazila Američanku Emu Navarovou po třísetové bitvě 7-6, 4-6 a 6-2. Zápas trval necelé 3 hodiny a česká tenistka ho dohrávala se zraněnou pravou nohou. Pro 27-letou Bouskovou je to čtvrtý kariérní titul a druhý letošní triumf po dubnovém vítězství v Bogotě. Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se objeví přehánky nebo i bouřky a ty mohou být místy i velmi silné, zejména na jihu země. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude o něco teplej, naměříme tam až 33. Zprávy na Impulzu končí, loučí se Honza Varga.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Máme tady pondělní ráno s datem 22. června. Adam Kořica přeje pohodové vstávání a teď už česká muzika, ale 60. až 80. Sagvantofy, píseň Dávej ber z filmu Kamarádo deště.

0: Tady je Rádio Český Impuls, máme po šesté, za malou chvíli si pondělní ráno s datem 22. června zpříjemníme naším letním kinem. Máme v něm Valdemara Matušku, písničku Jo, třešně zrály, která zazněla ve filmu Rebelové.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Jiřina Bohdalová by si ráda udělala autoškolu. Jak to dopadne, uslyšíme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. S naším cestovatelem Jirkou Kolbabou navštívíme Kambodžu. Na jednom místě tam najdeme stovku chrámů. Proč jich je tam tolik, dozvíme se o půl druhé. A naše první ranní pondělní hudební dvojce spojila písničky se ženskými jmény. Více prozradím po půl sedmé. Teď už letní kino a v něm Valdemar Matuška.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé si ještě určitě poslechneme Jiřího Grossmana a Miluši Voborníkovou písničku Gimme That Dink. V hudebním kalendáři se tento týden ponoříme do muzikálu Noc na Karlštejně. Od Viktora Sodomy zjistíme, jak se natáčela skladba Muži nejlíp slušelo solo. A to ve středu v půl dvanácté. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Houbal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet odle gimme that dink?

0: Radio Český Impuls, přeji dobré ráno, pondělí 22. červen. My se teď dozvíme novinky ze světa zpravodajství, také uslyšíme, jaké nás čeká počasí a po půl sedmé nabídnu k poslechu další muziku let 60. až 80. Michal David, Jiří Schellinger, ze všeho nejdřív ale Jana Kratochvílová, píseň V stínu kapradiny. Teď už ale přeji hezké ráno do naší redakce.
1: Hezký vstup do nového týdne. V Česku po bouřkách zůstaly zaplavené silnice a popadané stromy. V Rokycanech se vážně zranili 4 parašutisté po pádu 9 padáků. První jednání mezi Íránem a USA ve Švýcarsku skončilo. Teherán hovoří o pokroku. Tenistka Nosková ovládla po výhře nad Američankou Pegulovou turnaj v Berlíně a získala druhý titul. Po nehodě dvou dodávek s kamionem je uzavřená dálnice D1 na 254. kilometru ve směru z Přerova do Brna. A na závěr počasí, dnes to bude o bouřkách, které sebou přinesou přívalové deště na cestách, tak pozor, teploty jinak vyšplhají na 26 až 33 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 22. červen, máme po půl sedmé, na řadě je teď naše první ranní hudební dvojce a v rámci ní nabídnu písničky s ženskými jmény. Čeká nás Magdalena Marty Kubišové a pak nás také nemine Agnes Jaroslava Vykrenta. Pojďme na to, přeji hezké ráno a taky pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Tady je Rádio Český Impuls, přeji pohodové ráno, blíží se 7. hodina, my si do zpráv celou za malou chvíli poslechneme duet Jen pár dnů, zpívat budou Hana Zagorová a Vlastimil Harapes. Startujeme nový týden a mě zajímá, do jakého dne jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na našem WhatsAppu a nebo mi můžete napsat klasickou SMSku. Číslo je stejné 734-787-981. Napište a zavysílejte si i vy tady na Rádiu Český Impuls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Stavebniny DEK přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Doufám, že se vám při pondělku dobře vstává. Vítá vás u zpráv Michael Ransdorf. Českem se i včera prohnaly silné bouřky, způsobily stovky škod. Hasiči řešili zejména popadané stromy a zaplavené silnice a sklepy. Bleskovou aktivitu na jihu Čech provázely také kroupy a intenzivní nárazy větru. Nejhorší situaci s nejvíc výjezdy hlásili hasiči na Písecku, Táborsku a Jindřichohradecku. U středočeských Hořovic bouřka přerušila provoz na železnici kvůli výpadkům napájení z trakčního vedení. V úseku mezi Lochovicemi a Příbramí byl několik hodin přerušen. Zrušený provoz kvůli stromu spadlému na koleje. Trať se už povedlo zprovoznit. Na Rokycansku kvůli zhoršenému počasí proběhla pátrací akce po skupině parašutistů. Čtyři z nich se při seskoku vážně zranili. Letní cesty po silnicích může komplikovat řada věcí. Ve vedrech bychom si sebou měli vozit pořádnou zásobu vody nebo lehkou trvanlivou svačinu. Takové občerstvení se může hodit především při dlouhém stání v kolonách, které jsou kvůli četným prázdninovým opravám častější. Mluvčí hasičů Lucie Pipiš upozorňuje, že bychom za volantem měli myslet i na záchranářskou uličku.
2: Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
1: Řidiči by se ke kraji silnice měli stavět právě už ve chvíli, kdy výjíždí do fronty stojících aut. Správně vytvořená záchranářská ulička dokáže významně urychlit odklízení případné nehody a následné obnovení provozu. Plzeňská Masarykova třída se začíná měnit na městský bulvár. Právě dnes startuje první etapa prací. Proměnou nejprve projde asi 200 metrů dlouhý úsek mezi křižovatkami s Rokycanskou a Těšínskou ulicí. V příštím roce budou následovat další části, včetně úprav kolem obchodního domu Centrum. Starosta plzeňského obvodu Doubravka Tomáš Soukup říká, že Masarykova třída bude přívětivější pro chodce i cyklisty.
3: Chtěli bychom tu ulici humanizovat, rádi bychom tam doplnili cyklotrasy, podané chodníky, rádi bychom doplnili nové stromořadí, keře, dali takovou novou tvář. Vznikají nám tam zajímavá místa, jednomu říkáme třeba Hustoles, vznikne nová tržnice, kde bychom chtěli, aby lidé si mohli koupit ovoce, zeleninu.

0: Po plzeňské Masarykově třídě denně projede zhruba 10 000 aut. Její rekonstrukce zahrnuje třeba obnovu a přesunutí vodovodu, opravu veřejného osvětlení, trakčních kabelů i semaforů. No a na závěr jdeme na počasí. Oblohu dnes zakryjí mraky, ze kterých bude bouřit a taky zaprší. Dešť dorazí především podél hranic s Rakouskem a Německem. Naměříme 26 až 33 stupňů Celsia. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Těším se opět za půl hodiny.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 3 minuty po 7 hodině, my se budeme těšit na tebe, pondělí 22. červen, Adam Kořica přeje hezké ráno, doufám, že se na dnešek dobře vyspali. V ranním tématu bude řeč o dovolených, více už za malou chvíli, teď Dalibor Janda, píseň Snad jsem si ji měl všímat víc.

0: Čtvrt na osm, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hezké ráno od Řípu z Mětiše přeje paní Dáša, která hlásí 20 stupňů a 20 má už v Mimici i pan Zbyněk, který hlásí jasno. Tak co vy ostatní, už takhle po ránu měříte tropické teploty, jaké bude vaše pondělí? Napište nám to 734-787-981, to je číslo k nám, můžete napsat buď to na náš WhatsApp, a nebo poslat klasickou SMSku. Za malou chvíli letní kino a v něm píseň Nejkrásnější období je podzim, která zazněla ve filmu Sonáta pro zrsku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Máš chuť majoránky, skladba Karla Zicha je v naší pondělní ranní impulzové krabičce. Více prozradí zpěvačka Helena Vondráčková po půl osmé. Kolega Saša Hemala nabídne své televizní tipy, vysílat se budou o půl jedné. Řada z našich kolegů tady v rádiu vyrazila na dovolenou před prázdninami a my si všímáme, že je to čím dál tím častější. A v ranním tématu se dnes ptám, kam letos jedete, jste typ, který má dovolenou už za sebou, nebo na ní teprve netrpělivě čekáte. A kam to bude? 64111211, to je číslo k nám, první reakce, komentáře nás čekají zhruba za takových 5-6 minut, teď už na rádiu Český impuls, letní kino a v něm Ivan Mládek, máme minutu po čtvrt na 8.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, pondělí 22. červen, na řadě je teď do půl osmé naše ranní téma, které bude dnes dovolenkové. Někteří z našich kolegů vyrazili na dovolenou ještě před prázdninami a my zjišťujeme, že je to čím dál tím víc časté, tak nás zajímá, jak to máte vy. Kam letos jedete? Jste typ, který má dovolenou už za sebou nebo na ní teprve jen trpělivě čekáte? Máte letos dovolenou naplánovanou do posledního detailu nebo jedete od oka a prostě uvidíte, jste spíš moře a pláž, hory a turistika nebo dovolená u vlastního bazénu se zavřenými žaluziemi, co na dovolené nesmí absolutně chybět a co si naopak dáváte pozor, abyste si tam nevzali. Zažili jste někdy dovolenou, která nevyšla podle plánu a nakonec byla nejlepší. Včera začalo astronomické léto. Jaký bude váš první letní týden?
1: Takže my už máme dovolenou za sebou, byli jsme na severním Kypru, bylo to super, žádný velký vedra ještě a zítra odjíždíme, pokud se to dá pojít jako dovolená na mistrovství Evropy s mažoretkama, takže všem mažoretkám z České republiky držím palce, ať se vdaří, ahoj.
0: Pozdravujeme, držíme palce, pak se nezapomeňte ozvat, jak jste dopadli. Co vy ostatní, kam letos jedete, už máte dovolenou za sebou, nebo vás teprve čeká? 604-111-211, to je číslo k nám a teď už si hrajeme muziku let 60. až 80.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Dvě minuty po půl osmé český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Josef Laufer, písnička S Bohem lásko, já jedu dál. Teď už ale kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Mišáku, hezké ráno i tobě.
1: Hezký vstup do nového týdne. Hasiči řešili po silných bouřkách stovky případů škod. Vláda má rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Olomoucký soud vynese po 4 letech rozsudek v kauze krácení daní za paliva, ve které je 18 obžalovaných, včetně 2 firem. Asi 200 hasičů bojují na severozápadě Polska s velkým požárem v továrně na aerosoly. Volejbalisté na závěr Evropské ligy smetli Gruzii, ale v semifinále si nezahrají. No a na závěr počasí, obloha plná mraku na nás, dnes vysype přívalové deště a ukáže se nám taky bouřka. Co se týče teplot, nás čeká letní až tropický den, bude 26 až 33 stupňů. Nejtepleji bude na jihu Moravy. To byly krátké zprávy a Michal Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

písničku už stokrát.

0: Za 2:03 startuje naše Impulzovic krabička na rádiu Český Impuls. Nás teď čeká Karel Zich, písnička Máš chuť majoránky. No a co je v této písničce tak nějak jako cítit hned na první dobrou, to nám teď odhalí zpěvačka Helena Vondráčková za 3:15.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Karel Zich byl výjimečně romantický zpěvák. Tak jako to dovedl v některých svých hitech jeho velký vzor Elvis Presley. A mám-li si vybrat některou Zichovu opravdu romantickou a krásnou píseň, vyberu si Máš chuť majoránky. Tahle písnička Karlovi velmi slušela. Sama o sobě je velmi poetická a Karel ji zpíval skutečně s nádherným citem. Zpěváci říkají, že do toho dal srdíčko, ale mám-li být upřímná, on ho dával do každé své písničky. Ale v té majoránce, tam je to prostě od prvního okamžiku.
3: Oči do kořán a v těch očích tání, vešla jsi do mých bran, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: Přeji hezké ráno z našeho rádia, pondělí 22. červen. Do 8. hodiny ranní téma, které je o dovolených. Mě zajímá, kam letos jedete. Jste typ, který má dovolenou už za sebou, nebo na ní netrpělivě čekáte. Máte letos dovolenou naplánovanou do posledního detailu, nebo jedete od oka a prostě uvidíte. Jste spíš typ moře a pláž, hory a turistika, nebo dovolená u vlastního bazénu se zavřenými žaluziemi, co na dovolené nesmí absolutně chybět a na co si naopak dáváte pozor, abyste si tam nevzali. Zažili jste někdy dovolenou, která nevyšla podle plánu a nakonec byla nejlepší. Včera začalo astronomické léto, tak jaký bude váš první letní týden?
1: Tak já jsem se z jedné dovolené právě vrátila. Byla jsem 9 dní v Istanbulu, úžasné město dvou kontinentů, miluju ho a určitě se tam ještě vrátím. No a taková ta odpočinková dovolená bude až v říjnu, tam se budu válet u mořička a těším se na to moc.
0: Ano, tady je se samozřejmě na co těšit, tak co vy a vaše letošní dovolená. Někteří z našich kolegů vyrazili na dovolenou ještě teď před prázdninami a my si všímáme, že je to čím dál větší trend, tak zjišťujeme, jak to máte vy, naši posluchači, kam letos jedete, případně už jste byli. 604 111 211. Do zpráv celou ještě další písničky let 60. až 80. Přeji hezké ráno.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: A u nich vám hezké pondělní ráno přeje Michael Ransdorf. Dálnici D1 uzavřeli dvě dodávky ve Svodidlech. Po jejich nehodě s náklaďákem si musí řidiči dávat pozor ve směru z Přerova do Brna. Policisté odklání dopravu z D1 na 258. kilometru u sjezdu na Kroměřích ve směru z Přerova do Brna. Naše dopravní centrála teď radí opustit rychlostní tah o sjezd dřív, tedy už na 260. kilometru. Zároveň doporučuje vyhnout se samotné Kroměříži, kde už celkem houstne provoz. Po sjezdu z dálnice je lepší jet doleva do Skaštic, odbočit na Chropini, projet na Kojetín a vrátit se zpátky na D1. Nehoda dvou dodávek a převrácený kamion zasahuje i do směru na Přerov a Zlín, kde musí řidiči počítat se zúžením do jednoho pruhu. Na 258. kilometr D1 taky dorazily složky integrovaného záchranného systému. Hlavní tah do Německa navazující na dálnici D6 u Pomezí nad Ohří projde opravami. Až do konce prázdnin se bude před hranicemi jezdit kyvadlově. Většinou budou dopravu řídit semafory.
4: Silnice z Chebu do německého Schärdingu se musí opravit. Cestáři chtějí položit nový asfalt. Bez omezení dopravy to ale nepůjde. 6-kilometrový úsek u Pomezí se tak po celé prázdniny může stát pastí. Opravovat se bude ve 4 krocích a omezení se dotkne i několika křižovatek, třeba té u Klenova. Pokud nebudete chtít čekat, v Chebu odbočte na hraniční přechod Svatý Kříž. Na původní trasu se vrátíte v Německu.
3: To byl náš reportér Dušan Valenta, děkujeme. Češi spěchají do předčasného důchodu. Jen za první čtvrtletí letošního roku si o něj zažádalo přes 5000 lidí, což je víc než dvojnásobek před rokem. A zběsilé tempo žádosti očekávají experti i do konce roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí momentálně pracuje na předložení finálního návrhu první důchodové novely. Původně se od příštího roku počítalo s návratem k vyššímu výpočtu růstu důchodů, navyšováním penze každých 5 let po 80 a zvyšováním důchodu za takzvané přesluhu. Ministr Juchelka ale oznámil, že vláda zatím neplánuje řešit případné mimořádné navýšení důchodů nad rámec zákona a bude vyčkávat, až se vyjasní situace kolem inflace. Polští hasiči bojují s velkým požárem továrny na aerosoly. V obci Charnovo na severozápadě Polska policisté evakuovali 30 lidí z podniku a z okolí továrny. Na nejvíc nebezpečných místech hasiči nasadili robota. Využívají také dron, který poskytuje přehled o situaci. Experti monitorují ovzduší a úřady slíbily okamžitě informovat obyvatele, pokud by hrozilo nebezpečí. No a jdeme na závěr. Na počasí, dnes to bude o bouřkách, které sebou přinesou přívalové deště, na cestách tak pozor, teploty jinak vyšplhají na 26 až 33 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 8 hodině Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené pondělní ráno. S datem 22. června svátek slaví dnes dámy se jménem Pavla. Přejeme vše nejlepší a teď už další česká muzika, let 60. až 80. Naďa Urbánková, píseň Prázdný expres.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno, z Čínska přeje pan Jiří, který hlásí 21 stupňů a slunečno. Pozdravy posíláme naspátek. Pane Jirko, děkuji za spolupráci. A za malou chvíli Václav Neckář, letní kino, píseň ve filmu Pupendo.
1: Dnes na Českém Impulsu.
0: Naše další hudební dvojce nabídne Jaromíra Majera písničku Náš vor plul dál a pak nás také nemine Ivan Mládek, skladba Láďa jede lodí. A co mají ty dvě nahrávky společného, prozradím po 8:30. Na Facebooku Rádia Český Impuls zjišťujeme, jaký jste měli víkend, co jste dělali během tropických 2 dnů. Ostatně včera začalo astronomické léto, tak jakou jste měli letní neděli. To vše nám můžete napsat a hlavně taky sbíráme fotky z vašeho víkendu www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Teď už letní kino, Václav Neckář, píseň Kde jsou ta rána stříbrná.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: pondělí 22. červen, blíží se půl devátá. Kolega Michal Ransdorf kompletuje rychlý přelet zpráv na půl. My si samozřejmě do té doby ještě určitě zahrajeme muziku let 60. až 80. a také nás čekají vaše ohlasy v rámci ranního tématu. Bavíme se o dovolených. Mě zajímá, kam letos jedete. Jste typ, který má dovolenou už za sebou, nebo na ní teprve netrpělivě čekáte?
1: Ahoj, já jsem Valentínka. O prázdninách pojedeme k moři do Chorvatska a nahoru na Šumavu. Ahoj.
2: Zrovna se chystám, balím a dneska odjíždím směr Chorvatsko. Už se moc těším.
0: Takže značka Ideal, přejeme šťastnou cestu. Co vy ostatní, máte letos dovolenou naplánovanou do posledního detailu, nebo jedete od oka, prostě uvidíte, jste spíš moře a pláž, hory a turistika, nebo dovolená u vlastního bazénu se zavřenými žaluziemi? Zažili jste někdy dovolenou, která nevyšla podle plánu a nakonec byla ta nejlepší? Včera začalo astronomické léto, jaký bude váš první letní týden? To vše nám můžete říci. 604 111 211, to je číslo k nám. A teď už další muzika, ale 60. až 80.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pondělí 22. červen. My si za malou chvíli poslechneme duet Není nám už 17, zpívat budou Petra Janů a Petr Janda. Teď už kolega Michal Ransdorf, nejnovější zprávy. Michale, dobré ráno i tobě, co neseš nového?
1: Pěkné pondělní ráno. Po nehodě dvou dodávek s kamionem je uzavřená dálnice D1 na 254. kilometru ve směru z Přerova do Brna. V Česku po bouřkách zůstaly zaplavené silnice a popadané stromy. V Praze se vážně zranila žena, když spadla do výtahové šachty rozestavěného domu. Výbuch v katarské průmyslové zóně zranil nejméně 54 lidí, dalších 18 osob je nezvěstných. Tenistka Nosková ovládla po výhře nad Američankou Pegulaovou turnaj v Berlíně a získala druhý titul. No a na závěr. Počasí, oblohu dnes zakryjí mraky, ze kterých bude bouřit a taky zaprší, dešť dorazí především podél hranic s Rakouskem a Německem. Naměříme 26 až 33 stupňů Celsia. Krátké zprávy vám přinesl Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 22. červen, ještě stále přeji hezké ráno. Na řadě je naše další hudební dvojice. Máme tam Jaromíra Majera, písničku Náš vor plul dál a pak také Ivana Mládka a skladbu Láďa jede lodí. Hudební dvojice dostala název Splouváme. Pojďme na to, máme za minutu 8:45.
1: Hudební dvojice
2: a neb Vrána k Vráně sedá.

0: Ještě stále přeji hezké ráno. Blíží se nám 9. hodina, pondělí 22. červen. Někteří u nás v rádiu vyrazili na prázdniny, ještě před prázdninami, jo? Každopádně stává se z toho takový jako trend, že lidé jezdí na dovolenou před prázdninami. Je to čím dál tím víc časté a my jsme zjišťovali v ranním tématu, jak to máte vy, naši posluchači. Zajímalo mě, kam letos jedete a máte už dovolenou za sebou nebo na ní netrpělivě teprve čekáte?
1: No, letos v létě nepojedu nikam, to je jasný. Já si počkám, až se všichni vrátí z dovolený. No a na podzim pojedu já a moje Grácie, pojedeme dámskou jízdu a poletíme do Egypta a bude to celo skvělý, protože bude bar v bazénu.
0: Máte se na co těšit, chápu, to je samozřejmě taky možnost. Pozdravujeme, užijte si dovolenou s holkama. No a my teď posíláme další muziku let 60. až 80.
2: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
3: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
6: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám. Třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bouzid, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
5: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Češi míří letos na dovolenou nejčastěji k moři do Itálie. Spolu s Chorvatskem je jako svůj cíl uvádí shodně 12% lidí, následuje Španělsko s 10%. Přímořské oblasti volí 55% Čechů, zároveň ale roste obliba hor a venkova. Dovolená letos zatíží domácí rozpočty kvůli dražší dopravě. Po válce na Blízkém východě stouply ceny ropy a s nimi i pohonné hmoty. Kerosín pro leteckou dopravu vystřelil na dvojnásobek a benzín v Česku zdražil nejvíc ze všech evropských zemí. Rodina jedoucí autem do Chorvatska zaplatí za palivo o 900 až 1200 korun navíc. Za letenky do Řecka či Turecka může připlatit 3 až 5 tisíc. Soud vynese rozsudek v kauze krácení daní při obchodech s palivy. Obžalovaných je 18, včetně dvou firem. Při korupci stát podle obžaloby připravili o 250 milionů korun. Soud verdikt vynese téměř po 4 letech od zahájení soudního řízení. Za tu dobu před ním stanuli desítky svědků, mezi nimi i představitelé tehdejšího generálního ředitelství cel, ale i politici. V Olomouci vypovídal například současný premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i současná ministryně financí Alena Schillerová. Naši fotbalisté se přesouvají z Dallasu do Mexika. Národní tým se v tamní metropoli utká v závěrečném skupinovém utkání na mistrovství světa s domácím výběrem. Reprezentanti se budou muset v Mexico City vypořádat s nezvyklou nadmořskou výškou. Aztécký stadion totiž leží ve 2200 metrech, tedy ještě o 600 metrů výš než Sněžka. Obránce Tomáš Holeš připomíná, že v zápase s favoritem půjde o všechno.
2: Příprava je to nesmírně důležitá, protože potřebujeme vyhrát, takže ta příprava a všechny ty věci na hřišti budou o tom, jak na Mexiko vyzrát a nějak najít ty jejich slabé stránky, aby jsme to dokázali využít a dokázali je porazit.
1: Zápas našich fotbalistů proti Mexiku má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny v noci našeho času. Vítězství by zajistilo národnímu týmu jistotu postupu do play-off. No a na závěr jdeme na počasí. Venkovní koupaliště můžou o kšeft připravit silné bouřky. Tropické horko s námi sice zůstane, návštěvníky ale můžou vyhnat hromy, blesky a také kroupy. I když dneska bude pod mrakem, pořád se budeme pařit za teplot mezi 26 až 33. Nejtepleji bude na jihu Moravy, kde meteorologové vydali oficiální výstrahu. Schlazení v řece nebo na venkovních koupalištích můžou zhatit přehánky, které dorazí na jihovýchodě a jihozápadě našeho území. Přívalové deště na řadě míst doplní občas silné bouřky, během kterých můžou padat kroupy a zesílí vítr. Výstrahu budou meteorologové během dne upřesňovat. To byly zprávy uzavřené počasím a Michael Ransdorf, těším se na vás opět za hodinu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 9. Mišáku, děkujeme za ně, uslyšíme se opět za hodinu. Adam Kořica přeje hezké pondělní dopoledne s datem 22. června. A teď už Iveta Bartošová, píseň Víš, lásko.

0: české písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po deváté, za malou chvíli si pondělní dopoledne s datem 22. června zpříjemníme naším letním kinem. Čeká nás Karel Gott, píseň Domů k nám z filmu Hvězda padá vzhůru. Máme za sebou tropický víkend, včera dokonce začalo astronomické léto. Nás na našem Facebooku zajímá, jak jste strávili sobotu a neděli. Paní Ivana Hladká navštívila hody na vesnici, tak děkujeme za krásnou fotku. Pan František Brandstätter zachytil brněnskou riviéru, tak taky děkujeme za krásnou fotku, tam je spousta lidí ve vodě. Paní Hana Polčíková navštívila pustevny, dále koukám, že paní Zdeňka Němcová-Neumannová slavila narozeniny, paní Jarmila Čechová navštívila Bekecký mlýn. Tak co vy, jaký jste měli tropický víkend, ukažte nám ho www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc,

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké dopoledne, pondělí 22. červen. My si po půl desáté poslechneme další hity let 60. až 80. Těšit se můžeme na písničku Štěstí v podání Marie Rotrové. Také zaspívá Hana Hegerová, uslyšíme Jeleška Semelku. Teď je na řadě Lenka Filipová a její toulavý valčík. Přeji pohodový poslech u rádia Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. My si do zpráv celou ještě určitě za malou chvíli pustíme Lucku Bílou písničku Žádný party. Ranní téma dnes bylo o dovolených. Bavili jsme se o tom, že čím dál tím více lidí jezdí na dovolenou před prázdninami. Je to takový jako trend. Ostatně u nás v rádiu jsou kolegyně a kolegové, kteří, jak já tomu říkám, vyrazili na prázdniny ještě před samotnými prázdninami. No a mě zajímalo, kam letos jedete? Máte dovolenou už za sebou nebo na ní teprve netrpělivě čekáte? Máte letos dovolenou naplánovanou do posledního detailu nebo jedete od oka a prostě uvidíte? Jste spíš typ moře a pláž, hory a turistika nebo dovolená u vlastního bazénu se zavřenými žaluziemi? Co na dovolené nesmí absolutně chybět a na co si naopak dáváte pozor, abyste si tam nevzali? Zažili jste někdy dovolenou, která nevyšla podle plánu a nakonec byla ta nejlepší? Včera začalo astronomické léto, jaký bude váš první letní týden?
1: My s rodinou jedeme na týden do Tuniska, to odlítáme za 3 týdny a pak na začátku září ještě na týden letíme do Turecka, tak jsem zvědavý, protože letíme se skoro 6letou holkou, tak ta už to zná, ta už to zvládne, to je v pohodě a pak letíme ještě s 10měsíčním miminkem, tak doufám, že to bude všechno v pohodě a všichni si to užijeme.
2: My už máme dovolenou za sebou, byli jsme na severním Kypru, bylo to super, žádný velký vedra ještě a zítra odjíždíme, pokud se to dá pojít jako dovolená na mistrovství Evropy s mažoretkama, takže všem mažoretkám z České republiky držím palce, ať se vdaří. Ahoj.
3: Zrovna se chystám, balím a dneska odjíždím směr Chorvatsko. Už se moc těším.
4: Zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. 1000 výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.

0: Říži. Na lepší objízdnou trasu se řidiči dostanou přes odbočku na Břest, po které dojedou do Skaštic, tam musí odbočit na Chropini, projet Kojetínem a zpátky se pak vrátit na D1. Noční bouřky byly v Královéhradeckém kraji velmi silné, vyžádali si dva zraněné. Ti se nacházeli v kempu na Trutnovsku. Jednoho z nich záchranáři přepravili pozemní posádkou do nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem. Na Trutnovsku a Rychnovsku měli hasiči přes 20 výjezdů. Nejčastěji odstraňovali popadané větve a stromy ze silnic. Sběratelé filmových kuriozit si brzy přijdou na své. Aukce ve Spojených státech amerických nabídne skutečné lahůdky. Například boxerské boty ze sportovního dramatu Rocky, ve kterém zazářil Sylvester Stallone. Světelný meč ze sci-fi z pátého dílu Hvězdných válek s oběma částmi useknuté ruky Luka Skywalkera. K prodeji jsou také dva koberce z komedie Big Lebowski nebo vznášející se hoverboard z Návratu do budoucnosti. V aukci se objeví i hokejový dres Paula Newmana z filmu Nakládačka a dražit se bude i ručně psaný text písně If I Fell Johnem Lennonem. Aukce proběhne v texaském Dallasu mezi 13. a 17. červencem a i online. Plzeň hlásí velký zájem o půjčování sdílených z RL Elektrokol. Město proto rozšiřuje v ulicích síť stanovišť. Počet kol se postupně zvýší ze současných 300 na 450.
1: Lidé si mohou elektrokola půjčovat od poloviny března. Dopravní podnik, který službu provozuje, upravuje podle zájmu rozmístění stanovišť. Nová nebo posílená místa vznikla hlavně v okrajových částech. Teď se připravují v Račicích a Hradišti. Průměrná výpůjčka trvá 14 minut a jízda měří asi 2,5 km. Stálých zákazníků je přes 32 tisíc. V červenci ve městě přibude dalších 50 kol, stejný počet pak v září a také na jaře před příští sezonou. Klára Fajstová, Plzeň.
0: A na závěr jdeme na počasí. Dnes to bude o bouřkách, které sebou přinesou přívalové deště. Na cestách tak pozor, teploty vyšplhají přesto na 26 až 33 stupňů Celsia. Tak nenechávejte své mazlíčky nebo děti uvnitř zaparkovaných aut. Hezký den vám přeje Michael Rensdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Máme krátce po 10. hodině, hezké pondělní dopoledne, přeje Adam Kuřica, 22. červen a teď už Dalibor Janda, písnička Padá hvězda.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do 11:30 si ještě určitě poslechneme Michala Davida, písničku Je to blízko. V pořadu Máme Česko rádi vás zavedeme za dinosaury ve Vyškově. Více uslyšíme o 10:30.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Zdravím vás z rádia Český Impuls, přeji poklidné a ničím nerušené pondělní dopoledne, máme 22. červen, po půl jedenácté, naše hudební dvojce a v ní muzika z roku 1964. Teď už ale Hana Kracíková společně s námi vyráží za dinosaury, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Už jste někdy byli v dinoparku? Jestli ne, najděte si nějaký poblíž svého bydliště. Stojí to za to. Na Jižní Moravě si třeba můžete naplánovat návštěvu dinoparku ve Vyškově. Poví mi o něm víc profesionální turista Miroslav Tausik. Dobrý den.
3: Hezký dobrý den. Tyrannosaurus nesmí chybět. Trochu jiné je obří hnízdo s velkými vejci, ze kterých se ještě hlíhnou. Zajít se dá i do 3D kina a dětem se určitě bude líbit paleontologické hřiště.
2: Hlavně návštěvníkům s dětmi doporučíme také Dino Express, tedy takový ten motorový vláček, který popoveze návštěvníky s unavenýma nebo malýma nohama po areálu.
3: Dino Park je jako podobné další v Česku propojený se zooparkem, který přibližuje dřívější život sedláků na moravském venkově. Tam už nejsou jen sochy, ale skutečná živá zvířata.
2: A navíc nejen obyčejné kozy a ovce, ale třeba velbloudi, lamy, skotský náhorní skot, jaci, zebu nebo koně takových druhů, které ani neumím vyslovit. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 22. červen, přeji hezké dopoledne. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina, čekají nás zprávy i v celou. My si do té doby ještě určitě poslechneme naši dopolední hudební dvojici a ta nám spojila muziku z roku 1964. Josef Zíma zaspívá písničku Zelené pláně a pak nás také nemine Pavel Sedláček, nahrávka Život je pes. Já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím, zase přeji hezké pondělí i nadále si ho užijte s naším rádiem. Další muziku let 60. až 80. nabídne milý kolega Ludvík Pospíšil. No a já si to s vámi střihnu zase zítra po 6. hodině raní. Budu se těšit na každého z vás, mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
3: Hudební dvojice
4: Anet, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká.

0: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Česko zaostává za evropskými zeměmi v počtu elektromobilů. Neplní ani vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích a plnících stanic. Vyplývá to z výsledku prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Chybí podle něj například i předpisy pro parkování elektroaut. Ministerstvo dopravy z ČTK sdělilo, že kontrola zachycuje jen přechodný stav. Určené cíle v dobíjení stát splní podle něj do konce roku. Jablonec nad Nisou opraví chátrající městské lázně. Stavaři se pustí do rekonstrukce tamní střechy. Na jejich práci na secesní budově z počátku 20. století budou dohlížet i památkáři. Náměstek jabloneckého primátora Jakub Chuchlík dodal, že obnova krovů a střechy nebude vůbec jednoduchá.
1: Jedno z největších rizik je dřevomorka, která je nejen v krovu, ale i v dalších konstrukcích. Na základě toho jsme nechali zpracovat podrobnější mykologické posouzení s přesným vymezením rozsahu a návrhu způsobu sanace. A na základě toho je teďka vypsáno zadání.
0: Vedení Jablonce nad Nisou si s využitím historické budovy láme hlavu už přes 20 let. Teď řeší, jestli by městské lázně nemohly opět sloužit původnímu účelu. Poslední velkou rekonstrukcí prošly v 60. letech minulého století. Tehdy ale podobu historické budovy poznamenaly necitlivé stavební úpravy. Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl 1000. K nedělnímu večeru oznámili místní úřady 1003 nakažených a 254 zemřelých. Červený kříž minulý týden varoval, že epidemie dosud nedosáhla vrcholu a její zvládnutí může trvat i rok. Nákaza se mezitím rozšířila i do sousední Ugandy. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Riziko pro veřejné zdraví v Kongu hodnotí jako velmi vysoké. No a na závěr jdeme na trošku rozšířenější počasí. Ničivé bouřky můžou přijít dnes i znova. Kvůli počasí mají hasiči v posledních dnech plné ruce práce. O víkendu museli výjíždět víc než 1300krát. V Královéhradeckém kraji si vyžádali noční bouřky dva zraněné v kempu na Trutnovsku. Jeden z nich skončil v nemocnici. Nejvíc práce měli hasiči ve Středočeském kraji. Ve Střehu musí být ale i dnes. Meteorologové totiž stále slibují silné bouřky s přívalovými dešti a krupobytím. Vedle bouřek nás můžou potrápit i vysoké teploty. Kvůli nim dnes v noci praskl v Olomouci páteřní vodovod a lidé jsou tam provizorně odkázaní na cisterny. Dnes má být na Jižní Moravě až 33 stupňů. Meteorologové tam tak varují, aby lidé dodržovali pitný režim a nenechávali zvířata nebo děti v zaparkovaných autech. Bouřky a vedra dorazí i zítra, hromu a blesku by ale mohlo být během úterka nepatrně míň a během týdne by pršet mělo taky čím dál míň. A zároveň se nám bude postupně oteplovat a denní teploty vydrží. Drží stabilně nad 25. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Na začátku horkého týdne vám po 11. hodině krásné dopoledne přeje Ludvík Pospíšil, no a spolu se mnou taky kardinálové.

0: Hezké dopoledne z Českého Impulzu. Za chvíli promítá naše letní kino. Bude to Karel Gott, to musím zvládnout sám. Všichni víme, všichni si vzpomenou. Tahle písnička zazněla ve filmu Jak básníkům chutná život. V hudebním kalendáři se tento týden ponoříme do muzikálu Noc na Karlštejně. Od Viktora Sodomy zjistíme, jak se natáčela písnička Muži nejlíp sluší sólu. Poslouchejte ve středu v 11:30. Český Impuls.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: České písničky 60. až 80. let, tak to je program Českého impulzu, který právě posloucháte. Po půl dvanácté hrajeme Petra Reska, Rozdíly a Přesto mám tě rád. Jiřina Bohdalová by si ráda udělala autoškolu. Jak to bude vypadat? Tak to si můžeme poslechnout odpoledne ve 16:45. O 4 hodin Saša Hemala vysílá Scénky a vtipy.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls. Zacáno,
1: kniha vázaný v kůži. Zacáno, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Pondělní program Českého impulzu právě dospívala Petra Černocká a Zdeněk Merta. Za pár minut polední zprávy. No a ještě předtím písnička z impulzovy z krabičky. Tentokrát výběr necháme na Daliboru Jandovi. Bude to Michal Penk a písnička Odpusťte nám na Českém impulzu.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
9: Michal Penk zazářil na české scéně na konci 80. let a vypadalo to, že z něj bude velká hvězda. Prý stál dokonce u zrodu Lucie, ale odešel dřív, než se stal slavnou. Pak na dlouhá léta zmizel, psalo se, že propadl drogám a jiné věci. Občas se vynořil, ale dřív, než se jeho kariéra znovu obnovila, zase zmizel. Pro mě to byl jeden z největších talentů své doby. Psal především výrazné balady, z níž mnohé jsou tak populární, že ti, kdo je po hospodách zpívají, ani nevědí, že je Michal Penk napsal. Asi ty nejznámější jsou O bláznech a Odpusťte nám. Tu druhou vám teď pustím a budu přitom myslet na jeden velký nenaplněný talent.
10: O

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Na brněnské hlavní nádraží míří pyrotechnik. Na blízkém staveništi našli dělníci předmět připomínající leteckou pumu z druhé světové války. Policie uzavřela okolí a provoz na nádraží je zastavený. Dočasně jsou jen povolené vjezdy a odjezdy vlaků právě v koordinaci s policejním pyrotechnikem. Cestující následně opustí vlak i nádražní budovu. Oznámil to mluvčí zprávy,

0: Položit nový asfalt bez omezení dopravy to ale nepůjde. 6-kilometrový úsek u Pomezí se tak po celé prázdniny může stát pastí. Opravovat se bude ve 4 krocích a omezení se dotkne i několika křižovatek, třeba té u Klenova. Pokud nebudete chtít čekat, v Chebu odbočte na hraniční přechod Svatý Kříž. Na původní trasu se vrátíte v Německu.
1: Britský premiér Keir Starmer rezignuje. Oznámil, že odstupuje z funkce předsedy labouristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Starmer to řekl novinářům před premiérským úřadem v londýnské Downing Street. Dnes čekáme polojasno až oblačno, místy se objeví přeháňky nebo bouřky, které mohou být i silné. Naměříme do 31 stupňů, na jihu Moravy bude až 33. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Michal David, my máme Prima rodiče, to je první písnička dnešního odpoledne. 3 minuty po 12. Přeje hezký den, Ludvík Pospíšil.

0: Letní program Českého impulzu máme pondělí 22. června, svátek dnes slaví Pavla. No už za chvíli se podíváme na to, co večer dává televize. Zůstat někde pěkně ve stínu, v chládku, může být docela příjemné. Tyhle informace pro nás chystá Saša Hemala. No a ze všeho nejdřív promítá naše letní kino, tentokrát to bude Dělání, Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: V roce 1973 napsal Karel Svoboda mnoho písniček pro dnes už legendární muzikál Noc na Karlštejně. Nechyběla v něm ani tahle písnička.
5: Duši

0: stal nápad sezvat všechny známé zpěváky na Karlštejn. A koho nemůže jeden z nich, Viktor Sodoma, dodnes ve filmu objevit? Otázky pro hudební kalendář na středu. Startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu. Po půl jedné hrajeme Denim Blue Hanu Hegerovou. No a ještě předtím si pustíme večerní televizi o chvíli dřív.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: I zamilované a roztoužené duše jednoho krásného dne může postihnout krize středního věku. S tím nenadělá nic ani hrdina americké romantiky Smím prosit, advokát John Clark alias Richard Gere. Z pohodového manželství ho vytáhne až nástup do taneční školy. Problém pak nastává ve chvíli, kdy manželce nic neřekne a ta si najme detektiva, aby zjistila, zda je jí či není manžel věrný. Více už ve 20 hodin na Prima Max v romantice Smím prosit. Jinak ale večerní příběhy moc romantického nenabízí. V pokračování Místa zločinu České Budějovice musíme na loď, kde probíhá oslava narozenin jednoho podnikatele. Ráno po akci je v útrobách lodi nalezeno bezvládné tělo jedné z hostesek. Přesto se ale dnešní epizoda jmenuje 40 růží a začíná ve 20.10 na ČT1. Také ve specialistech se bude vraždit, i když zatím zdá se čin nebyl dokonán. Oběť střelby je těžce zraněna a leží v komatu v nemocnici a lékaři nevědí, zda přežije. Mezitím se rozbíhá vyšetřování, přičemž se začínají rozkrývat zvláštní rodinné vztahy postřeleného podnikatele. Slepá láska, to je název pokračování specialistů ve 20.20 na Nově. Přeji hezký pondělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Věna Bartošová právě dospívala na Českém impulzu, hrajeme české písničky celý den. Za pár minut 13. hodina to budou zprávy, no a právě teď dvě písničky se ženskými jmény v naší hudební dvojici. Nejdřív nám bude zpívat Marta Kubišová Magdalénu a potom už Jaroslav Vikrent s krásnými vokály Marie Rotrové, před námi je Agnes. Posloucháte Český impuls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hudební dvojice
4: aneb 1 plus 1.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkný den. Brněnské hlavní nádraží uzavřel nález nevybuchlé munice. České dráhy ruší některé regionální spoje a odklání dálkové vlaky. Mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka nám upřesnil, že se Puma naštěstí nenašla pod kolejemi.
2: Při výkopových pracích mimo areál zprávy železnic se našla nevybuchlá munice. Musela být evakuována okolí zhruba 300 metrů, takže zasáhlo to bohužel tedy Brno hlavní nádraží, muselo být evakuováno. Nicméně do 11:30 zatím policie povolila odjezdy a příjezdy vlaků, ale cestující musí okamžitě opustit vlaky nádraží.
1: Policisté později provoz na brněnském hlavním nádraží kompletně zastavili. Podle serveru iDnes.cz se letecká Puma v kraji najde až 6x ročně. Nevybuchlá munice zastavila vlaky v jihomoravské metropoli Brně také před 2 lety. Kvůli tehdejšímu nálezu v Židenicích stály vlaky 2 hodiny. Ondřej Prokop končí v dozorčí radě městského dopravního podniku. Zastupitele hlavního města a kandidáta ANO na primátora dnes odvolali radní Prahy na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka. Důvodem je zjištění serveru Seznam zprávy z minulého týdne, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Zastupitel

0: mnohem.
1: Tenistka Linda Nosková stoupá světovým žebříčkem. Po včerejším triumfu na turnaji v Berlíně se posunula na 10. místo a do top desítky se dostala poprvé v kariéře. Nosková si po zisku titulu v generálce na Wimbledon polepšila o 3 místa a na 10. příčce střídá na pozici české jedničky Karolínu Muchovou. Dnes bude i dál polojasno až oblačno, místy se mají vyskytnout přehánky nebo bouřky, ty by mohly být i silné. Večer má srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme kolem 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 33. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy ve 13 hodin, já jsem Ludvík Pospíšil, přeju krásné pondělní odpoledne a té, co snídá, to je písnička Jiřího Korna Na rozjezd.

0: Valčík pro mámu jsme dotančili na Českém impulzu s Michalem Davidem. Za chvíli už promítá naše letní kino, tentokrát písničku z pohádky Šíleně smutná princezna. Znám jednu krásnou zahradou bude zpívat Václav Neckář a Helena Vondráčková. A za pár minut v půl druhé navštívíme Kambodžu. Na jednom místě tam najdeme stovku chrámů. Proč jich je tam tolik? Tak to nám řekne náš cestovatel Jirka Kolbaba tady na Českém impulzu.
1: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
4: Hudební kalendář Českého impulzu.
5: V roce 1973 napsal Karel Svoboda mnoho písniček pro dnes už legendární muzikál Noc na Karlštejně. Nechyběla v něm ani tahle písnička.

0: dostal nápad sezvat všechny známé zpěváky na Karlštejn. A koho nemůže jeden z nich, Viktor Sodoma, dodnes ve filmu objevit? Otázky pro hudební kalendář na středu. Startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Hezké odpoledne z českého Impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Za chvíli Evu Olmerovou písničku Jdou léta, jdou. A ještě předtím pokračuje naše asijská cesta. Tentokrát se zastavíme v Kambodži. Slovo má Honza Benešovský.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Kambodžský Angkor je jednou z nejvýznamnějších kulturních památek na světě vůbec a pozoruhodným archeologickým nalezištěm v jihovýchodní Asii. Jirka Kolbaba tam byl. Popiš nám tuhle unikátní světovou památku.
3: Honzo, já musím dokonce říct, že pro mě je to snad jednička na světě, opravdu něco uchvatného, co zůstane navždy v mých vzpomínkách a doufám, že se tam ještě někdy vrátím. Ten chrámový komplex začali stavět v roce 802. Jayavarman II. Ho začal stavět a uvědomme si, že ve 12. 13. století právě v této oblasti byly skutečně velmi rozvinuté říše. A z toho angkorského období zůstaly dodnes unikátní stavební projekty a objekty, které jsou prezentovány chrámovými a palácovými komplexy, které jsou dnes velmi zachovalé anebo jsou obnoveny a stojí za to je navštívit, protože to skutečně byla pokladnice této oblasti jihovýchodní Asie.
2: Abychom přiblížili tento chrámový komplex posluchačům, kteří třeba ani nikdy neviděli žádný obrázek, jak si to máme představit? Znamená to tady, když mluvíme o komplexu, že těch chrámů je tam víc několik v různém postavení vůči sobě. Jak to je?
3: Představ si, že jich je tam 100 a dokonce vědci mají pocit, že v té džungli anebo v podzemí budou ještě základy několika dalších stovek objektů a ty tady stály opravdu po staletí, než byly zapomenuty a byly v 17. a posléze důsledně i v 19. století vlastně znovu objeveny odborníky, kteří začali zkoumat a také pro nás upravovat. Jsou to nádherné výpravné stavby s reliéfy, se sochami, s motivy lidí nebo lidských hlav a je to dnes v podstatě vypleněné, takové mrtvé město, které i pozřela džungle. Jsou známy obrázky a naši posluchači by mohli znát obrázky, kdy džungle, stromy a kořeny stromů doslova zatkly ty objekty a jsou dnes tak zajímavě prolnuty, jak ta architektura, tak ty kořeny a kmeny stromů.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Pondělní program Českého Impulzu. Splouváme. Přesně tohle slovo, splouváme, uvádí naši hudební dvojici. Před námi je dvojka písniček, které se motají kolem někde, kolem vody. Ivan Mládek bude zpívat Láďa jede lodí, no a ještě předtím Jaromír Majer a písnička Náš vor plul dál. No a tahle nahrávce je dnes unikátních 50 let.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sport Czech Ladies Open 2026 od pátku do neděle 26. až 28. června 2026 www.czechladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hudební dvojice
6: a NEP, dva jsou víc než jeden.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. A začínáme zprávou z brněnského hlavního nádraží. Vlaky se tam opět rozjely. Pyrotechnici leteckou pumu z druhé světové války úspěšně zneškodnili. Napsal to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Letní cesty po silnicích může komplikovat řada věcí. Ve vedrech bychom si sebou měli vozit pořádnou zásobu vody nebo lehkou trvanlivou svačinu. Takové občerstvení se může hodit především při dlouhém stání v kolonách, které jsou kvůli četným prázdninovým opravám častější. Mluvčí hasičů Lucie Pipiš upozorňuje, že bychom za volantem měli myslet i na záchranářskou uličku.
2: Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
1: Řidiči by se ke kraji silnice měli stavět už ve chvíli, kdy výjíždí do fronty stojících aut. Správně vytvořená záchranářská ulička dokáže významně urychlit odklízení případné nehody a následné obnovení provozu. Plzeň hlásí velký zájem o půjčování sdílených elektrokol. Město proto rozšiřuje v ulicích síť stanovišť. Počet kol se postupně zvýší ze současných 300 na 450.
3: Lidé si mohou elektrokola půjčovat od poloviny března. Dopravní podnik, který službu provozuje, upravuje podle zájmu rozmístění stanovišť. Nová nebo posílená místa vznikla hlavně v okrajových částech. Teď se připravují v Račicích a Hradišti. Průměrná výpůjčka trvá 14 minut a jízda měří asi 2,5 kilometru. Stálých zákazníků je přes 32 tisíc. V červenci ve městě přibude dalších 50 kol, stejný počet pak v září a také na jaře před příští sezonou.
1: Fotbalová Karviná figuruje v losu nové prvoligové sezóny. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů. Odvolací komise fotbalové asociace zatím nerozhodla. Není tak jasné, s kolika účastníky se první liga odehraje. Los se dnes uskutečnil v rámci ligového grémia Ligové fotbalové asociace. Definitivně se stoupila pražská Dukla. První liga má zatím tradičních 16 účastníků. Pokud odvolací komise verdikt etické komise o vyloučení Karviné stvrdí, bude se nejvyšší soutěž hrát nezvykle pouze z 15 celky. Trest může ale také zmírnit na odečet bodů a liga by pak proběhla v klasickém formátu. Nová sezóna začne o víkendu 25. a 26. července. Komise může rozhodnout až v průběhu.

schází obojí.

0: Pondělní odpoledne na Českém Impulzu právě dospívala Jana Kratochvílová, no a za chvíli už písnička z našeho letního kina, tentokrát Život je bílý dům Karla Gotta, a všichni hravě doplní, jo, tak to je z filmového muzikálu Starci na chmelu. No a za pár minut nás čeká Máme Česko rádi, tentokrát nás zavede za dinosaury ve Vyškově. Chcete být u toho? V půl třetí na Českém Impulzu.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.
2: Život

0: Český impuls, české písničky celý den. Chystáme pro vás písničku z Impulzovic krabičky. Tentokrát bude vybírat Petr Janda a bude to krátce po půl třetí. Ještě předtím pokračuje Hana Kracíková. Ve své rubrice Máme Česko rádi a vyrazíme za dinosaury.
1: Máme Česko rádi.
2: Už jste někdy byli v dinoparku? Jestli ne, najděte si nějaký poblíž svého bydliště. Stojí to za to. Na Jižní Moravě si třeba můžete naplánovat návštěvu dinoparku ve Vyškově. Poví mi o něm víc profesionální turista Miroslav Tausik. Dobrý den.
3: Hezký dobrý den. Tyrannosaurus nesmí chybět. Trochu jiné je obří hnízdo s velkými vejci, ze kterých se ještě líhnou. Zajít se dá i do 3D kina a dětem se určitě bude líbit paleontologické hřiště.
2: Hlavně návštěvníkům s dětmi doporučíme také Dino Express, tedy takový ten motorový vláček, který popoveze návštěvníky s unavenýma nebo malýma nohama po areálu.
3: Dinopark je jako podobné další v Česku propojený se zooparkem, který přibližuje dřívější život sedláků na moravském venkově. Tam už nejsou jen sochy, ale skutečná živá zvířata.
2: A navíc nejen obyčejné kozy a ovce, ale třeba velbloudi, lamy, skotský náhorní skot, jaci, zebu nebo koně takových druhů, které ani neumím vyslovit. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: roztomilá a rozverná byla tahle písnička. Mám ráda Žižu, Naďa Urbánková. No a za chvíli už tady bude Petr Novák s písničkou Já budu chodit po špičkách. Je to písnička Sympulzovic z krabičky, patronem je Petr Janda a ten přidá taky úvodní komentář. No a za pár minut už 15. hodina na Českém Impulzu slibujeme zprávy.
1: Zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
4: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Já budu chodit po špičkách od Petra Nováka patří k těm hitům, které časem úplně zlidovily. Vzpomínám si na tuhle písničku, když se kdysi v rozhlasové hitparádě, která se jmenovala Houpačka, držela strašně, ale strašně dlouho. Lidi pro ní pořád a pořád hlasovali a tak museli kvůli ní dokonce změnit pravidla, aby už konečně vypadla. To byl tuším přelom let 67 a 68.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
3: Pěkné odpoledne. Hasiči zasahují v hodonínské elektrárně u požáru trafostanice. Na místě je 5 jednotek. Zatím se nikdo nezranil. Meteorologové upravili výstrahu před bouřkami. Silné bouřky s lijáky a až 2-centimetrovými kroupami hrozí během odpoledne a večera. Výstraha platí pro celou zemi kromě dvou krajů, Libereckého a Vysočiny. Teploty nad 30 stupni mají trvat až do konce týdne. Aktuální výstraha meteorologů platí až do 10. hodiny večer. Ojediněle se můžou vyskytnout i silné nárazy větru. A Evropa se připravuje na týden veder. Ve Francii se už uzavřely stovky škol. Británie očekává podle tiskových agentur teploty až 38 stupňů Celsia. Naše fotbalisty čeká přesun z Dallasu do Mexika. Národní tým se v tamní metropoli utká v závěrečném skupinovém utkání na mistrovství světa s domácím výběrem. Reprezentanti se budou muset v Mexico City vypořádávat s nezvyklou nadmořskou výškou. Aztécký stadion totiž leží ve 2200 metrech, tedy ještě o 600 metrů výš než Sněžka. Obránce Tomáš Holeš připomíná, že v zápase s favoritem půjde o všechno.
4: Příprava je to nesmírně důležitá, protože potřebujeme vyhrát, takže ta příprava a ta, všechny ty věci na hřišti budou o tom, jak na Mexiko vyzrát a nějak najít ty jejich slabé stránky, aby jsme to dokázali využít a dokázali je porazit.
3: Zápas našich fotbalistů proti Mexiku má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny v noci našeho času. Vítězství zajistí národnímu týmu jistý postup do play-off. Tenistka Linda Nosková válí. Den po triumfu ve dvouhře získala na trávě v Berlíně také titul ve čtyřhře. Česká hráčka triumfovala po boku Rusky Alexandrovové. Nosková úspěchem vybojovala svou první deblovou trofej na WTA Tour. Turnaj se dohrával až dnes kvůli víkendovému dešti. Včera se stihlo pouze finále dvouhry, ve kterém si Nosková poradila se světovou čtyřkou Američankou Pegulovou. Zítra budou postupně na obloze přibývat mraky, ojediněle i přeháňkové nebo bouřkové. Večer se má vyjasnit. Naměříme většinou maximálně okolo 27 stupňů. Na jihu Moravy bude kolem 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Jako první po 15. hodině bude zpívat Dalibor Janda. Vždycky jsem to já. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju dobré odpoledne.

0: Pondělí odpoledne na Českém impulzu, tohle byla skupina Turbo, hrajeme české písničky 60. až 80. let. Už za hodinu se potkáme s Jiřinou Bohdalovou, respektive paní Jiřinku zastihneme v autoškole, kterou by si ráda udělala. Od 4 hodin vysíláme scénky a vtipy, těší se na vás Alexander Hemala, no a Jiřina Bohdalová do tohle pořadu prostě patří.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: V roce 1973 napsal Karel Svoboda mnoho písniček pro dnes už legendární muzikál Noc na Karlštejně. Nechyběla v něm ani tahle písnička.

0: dostal nápad sezvat všechny známé zpěváky na Karlštejn. A koho nemůže jeden z nich, Viktor Sodoma, dodnes ve filmu objevit? Otázky pro hudební kalendář na středu. Startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Tady českým pol z české písničky Celý den. Po půl čtvrté bude zpívat Helena Vondráčková, Jiří Korn a bude tu písnička Jakoby nic. No a taky pro vás chystáme nové vydání hudebního kalendáře. Ponoříme se do muzikálu Noc na Karlštejně. Od Viktora Sodomy zjistíme, jak se natáčela písnička Muži nejlíp sluší solo. Připomínám, hudební kalendář vysíláme ve středu v 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Poslední minuty nám zbývají do 16. hodiny. Po zprávách přijde Saša Hemala, scénky a vtipy. Já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek pondělí a zítra v 11 naslyšenou. No a teď ještě hudební dvojice, Josef Zíma, Zelené pláně a Pavel Sedláček s druhou písničkou Život je pes. No a co tyhle písničky spojuje? Rok 1964, kdy obě nahrávky vznikly. Naschledanou.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Hudební dvojice a neb jako vejce vejci.

prosím, ať jí poví, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Pěkné odpoledne. Vláda odmítla účast prezidenta v delegaci na summit NATO. Do Ankary tak poletí pod vedením premiéra Andreje Babiše. Kabinet o tom rozhodl na svém dnešním jednání. Kromě Babiše bude v delegaci také ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka a ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Premiér rozhodnutí vlády zdůvodnil mimořádnou důležitostí summitu, na kterém je podle něj důležité obhájit postoj České republiky k naplňování aliančních závazků. Andrej Babiš zároveň odmítl, že by šlo o naschvál.
2: My máme tady nějaký, si myslím, zbytečný a nesmyslný spor, že by šlo z naší strany o nějaký truc, nebo že by jsme prezidentovi něco zakazovali. To zásadně odmítáme, není to pravda. Před dvěma týdny jsme schválili ho do čela delegace na valné shromáždění OSN.
1: Prezident Petr Pavel opakovaně zmínil, že pokud mu vláda cestu na summit v Ankaře neumožní, bude přemýšlet o podání kompetenční žaloby. Hasiči odpoledne zasahovali u požáru v Hodonínské elektrárně. Předběžně vyčíslená škoda po požáru je asi 1,5 milionu korun. Událost se obešla bez zranění. Proč hořet začalo, zjišťuje vyšetřovatel. Hasiči měli požár v elektrárně nahlášený jako požár trafostanice hodinu popoledni. Šlo o požár fázového měniče a kabelových kanálů. Na místě zasahovalo 5 jednotek hasičů. Pod kontrolu dostali oheň asi za půl hodiny. Následně se část jednotek mohla vrátit na základny. Úleva na sociální pojištění míří hlavně na ty nejmenší živnostníky. Řekl nám to daňový poradce Jiří Nesrovnal. Živnostníci platící minimální měsíční zálohy ušetří víc než 700 korun. Platit tak budou od července 5 500 korun. Podle Nesrovnala na sociálním ušetří také živnostníci platící takzvanou paušální daň.
3: V tom prvním nejnižším pásmu původně platili 9 984 korun a teďka se to sníží na 9 162 korun.
1: Změna je platná retroaktivně od letošního 1. ledna. Přeplatky na sociálním pojistném se živnostníkům vrátí při vyúčtování v příštím roce, pokud si o ně odvody sami nesníží. Osoby samostatně výdělečně činné v režimu paušální daně si můžou o přeplatek snížit budoucí zálohy. Pracovníci veřejnoprávních médií připouštějí další protesty. Dnes vstoupili do 24-hodinové výstražné stávky. Protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu. Podle nich to ohrožuje nezávislost. Diváci a posluchači mohli stávku po celý den zaznamenat na všech stanicích s výjimkou dětských kanálů. Zapojili se do ní stovky zaměstnanců a spolupracovníků, kteří například přišli do práce v černé oblečení. Během dne zítra doplní sluníčko mraky, ojediněle i přeháňkové nebo bouřkové, hlavně v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadě Moravy. Večer se pak znovu vyjasní. Naměříme maximálně kolem 27 stupňů, na jihu Moravy bude okolo tropické třicítky. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.

na kvalitách obou, dá se říci, obchodních stran. Ale časy se i v tomto směru dozajista i na Středním východě mění, jak konečně tvrdí i Lenka Filipová v naší první písni, která se jmenuje Za všechno může čas. Tak uvidíme, ale hlavně uslyšíme.

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: V řadě za sebou tři čumíci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou.

0: Tady je Český impuls a my vám, přátelé, hrajeme ve vašem televizoru i mobilní aplikaci jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. No a kvalitní bude i naše první scénka. To proto, že hlavní role obsadili Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík. Paní Jiřinka totiž by si prý ráda udělala autoškolu. A protože má trošku nedoťuků, hlavně co se motoru týče, hledá pomoc u svého manžela, právě pana Vladimíra. A ten, jak se zdá, se nebojí ani odvážných příkladů.
1: Boženko, ptej se na co chceš, já ti všecko vysvětlím, prosím.
2: No, tak no. Na všechno, já bych chtěla všechno.
1: No všechno ne, já nejsem mixér. Musíme něco prostě, o co bys měla napřed zájem, potom zájem, co je méně a co je více důležité.
2: No tak, podívej se, no? Nejprv ten předstih.
1: No tak jo? To by až někde vzadu, vít. To začala z konce. No tak předstih.
2: No.
1: No to když něco dřív, rozumíš mě. Předstih je vlastně zapálení směsi před vrácením se pístu.
2: Ale prosím tebe, to je tam taky, jakýho pístu, jaký směsi, jak, kudy, proč?
1: No jo, no to je těžký. To znamená, že o tom nemáš vůbec páru, Baška. Takže začneme od začátku, že ano? Podívej se. Auto.
2: To je, to vím, no, to vím.
1: Má co, mámo?
2: To techni.
1: A máma má emu, my máme maso. Auto má motor. To, co tam vrčí, to je motor. Ano, samozřejmě. Ten motor se stává hlavně z čeho? Z několika děr.
2: Takže do něj prší.
1: Ale nebo to je tam kapota, prosím pěkně. Těm děrám říkáme odborně, jak válce. V těch válcích si běhají písty. Abys to pochopila, ty to řeknu takhle. Podívej se, z něčeho, co je nám blízký. Máš flašku.
2: Jo, flaška. No, samozřejmě, ty můžeš připadnout jenom na flašku.
1: Prázdnou flašku.
2: No, tak
1: v té flašce běhá špunt, proč? Protože je tam volný.
2: Ano. Víš, že tomuhle tomu rozumím?
1: No, tak
2: flaška právě. Rozumím, špunt
1: tak,
2: rozumím.
1: Špunta běhá, pač je volný. No. Čili flaška, špunta, nahoře je svíčka.
2: No počkej, moment, tak je v té flašce špunt anebo svíčka?
1: Ale no ne, ta flaška je jako příklad. Flaška je válec, špunt je píst a nahoře je svíčka, no. Aby bylo co?
2: Do motoru líp vidět.
1: A co bys tam chtěla vidět, prosím, do
2: motoru? No já nic, ale ty tam furt strkáš tu svíčku.
1: Já tam žádnou svíčku nestrkám, prosím, ta svíčka už tam je, ta už tam byla, protože tam někdo namontoval, no.
2: Jo, kdo ji tam namontoval?
1: No ten, co ji vyrábí, ten automobil.
2: Ale prosím tebe, já jsem se tě neptala, kdo vyrábí automobil, já jsem se tě ptala, prosím, co je to předstih.
1: Prosím tě, ještě jednou, motor.
2: Motor, no.
1: Blok. Díry. Válce, nikdy ho počne stav takhle. Tady je roura nějaká, já jsem píst. Podívej se, tam, rozumíš, no. Nade mnou je směs, já ji stačnu nahoru, nahoře je svíčka, najednou prst, bác ho, co udělá svíčka, dá jiskru. Já vybuchnu, lezu dolů, rozumíš, a to je ten zdvih. Chápeš to? Jenomže ono, ta svíčka, nedá ten čuc. Právě v momentě, kdy já jsem nahoře, ale po něco dřív a tomu čucu se říká předstih. Předstih, mají to asi. To je tak jednoduchý. Cokoliv děláme dřív, než bychom měli je, co? Předstih neboli předzápal. Když něco uděláme později, tedy opak toho, když já třeba přijdu, mám přijít v 7, máme vždycky do kina na 8, já přijdu až v 8, tak mám co? Zpoždění zapalování.
2: A tomu já bych rozuměla. Protože to zpoždění zapalování ty máš furt. Jenomže do dneška si tomu říkal schůze.
1: No tak takhle se to nejde, podívej se. Jdu po ulici.
2: No.
1: Dejme tomu po národní, ačko, okay. Jedno po kterým, no samozřejmě.
2: To není jedno.
1: Tu, krásně, koukám.
2: Moment, s kým?
1: Vždyť jsem píst, s kým bych mohl jít, prosím. Nemám ruce,
2: že? Jen aby.
1: Jdu po národní,
2: no.
1: Koukám před sebe, abych o něco nezakop, a najednou přede mnou se něco zavlní, a co vidím? Ženská. A já zažehnu, páč, je to kus.
2: Ale to je zajímavý, no. To mě zajímá. Doma sotva doutnáš, jo? Ale na veřejný ulici to...
1: Co mluvíš právě o mě, jde o auto? Ale najednou ona se otočí, když já už jsem zahořela, vidím stará baba cvíkr branavice. No, čili jsem měl zbytečný předstih.
2: Dobře ti tak.
1: Je to jasný, no
2: dobře, tak. Nemáš se koukat za ženskýma, protože máš?
1: Doma rostomilou ženu, samozřejmě, ale já jdu mu ne kvůli ženě, ale kvůli večeři. Abys to pochopila, mám hlad. Sednu, žena už nese na stůl vonící mísu ovocnej knedlí. Ale zapomněla v kuchyni tvaroh. Tak jde pro ten tvaroh, a protože já už mám hlad, tak zajímý zálí, nepočkám, až ona se vrátí, ale bachnu jeden knedlíček. Kyselá čvestka z drnstu těsto. Tvůj, zbytečný zápal.
2: Prostáku, tak já si dělám špatný knedlíky. No je tohle to možný.
1: Bože.
2: Tak já se mu tady čmuchtím každý den z večeři a pánovi to není vhod? No tak prosím, tak si jít za tou babou s tím cvikrem.
1: Bože, to nazvala?
2: To by se ti hodilo, veď?
1: No, no.
2: Mít sám řidičák, jo? A no. Za kým bys asi tak jezdil?
1: A za kým vlastně
2: jezdil? Já ti to povím. Za ženskýma.
1: S tím takým profilem. S těma dle bradama, prosím
2: tě. Ale, o těch, co já mluvím, víš, ty na tohleto. Nekoukaj, ty koukaj na auták. Za volantem může sedět třeba žirafa, nebo ty... Ty hlavně, když máš MBčko, to je
1: dobré. To je výborně, už jsme zase doma. Ty potřebuješ dělat zkoušky, ale já jsem ten vyvrhel. Kdyby přišel domů na večeře, já bych nehrál hrem šaky, ale bavil bych se s tebou na večeři. No. Takhle musím svý negramotný ženě vysvětlovat to, každá jiná by to pochopil, každý jiný by to pochopil, kdyby jí to vydala jen ty ne, ty nepochopíš, co to je předstín.
2: No, no, se nezblázni, no. Tak já ti teda povím, co je to ten předstín,
1: to jsem
2: víš?
1: Zvědat.
2: To je intuice. Víš? A ty já mám zaplet pánbu dost pro oba.
1: Jenomže motor je mrtvá věc, ten nemůže mít intuici. Víš?
2: Jenomže, Karliku, ty jsi živej až moc.
1: No.
2: Víš? Já ti řeknu takovej příklad.
1: No, by tak hodná.
2: Jdeš po národní, jo?
1: No,
2: jdeš
1: jako pinst, jo?
2: Jdeš.
1: Jako já?
2: Souráš se. Víš, jako ty, pač jiný by už by byl dávno doma, jenomže ty, old, ty máš ten pozdní zážeh, jo?
1: Ano.
2: Koukáš se před sebe, to jo, ale ne, abys nezakop. Ale protože před tebou se vlní taková ta zrzavá svíčka, jo?
1: No.
2: A ty se valíš jako píst. Vlastní ženu si neviděl.
1: No.
2: Protože jsi byl zažehlý až za ušima. Jenom vybouchnout, jo? A říkal si, Karlíku, že baba s cvikrem se otočila, jo?
1: Zbravice, ano.
2: Já ti dám babu s cvikrem. Šťavajzna se otočila, jo? Jenomže hold, na plouštíka svíčka neprskla. Jiskra se nekonala, což bylo tvoje veliký štěstí, víš? Protože já bych vám jí prskla oběma, tobě jednu navrch, ty zážehu a prskla bych ti s předstihem. A já ti teď jedno řeknu, teď aspoň víš, proč není večeře a proč já půjdu k mamince, ty erotický karburátor, ne?
0: Hudební kalendář Českého impulsu.
3: V roce 1973 napsal Karel Svoboda mnoho písniček pro dnes už legendární muzikál Noc na Karlštejně. Nechyběla v něm ani tahle písnička.

0: dostal nápad sezvat všechny známé zpěváky na Karlštejn. A koho nemůže jeden z nich, Viktor Sodoma, dodnes ve filmu objevit? Otázky pro hudební kalendář na středu. Startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Další půl hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se začneme pěkně z vesela, protože Radovánky, to je píseň, ve které se krásně doplňují Iveta Bartošová a Michal David. No a pak už to bude něco velmi lirického. Tuším, že od Leonarda Cohena. Suzán Václava Neckáře. To vše na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslává.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Paní Halina Pavlovská nám už několik dní radí, jak si poradit s pubertou svých dětí. Tak tedy, paní Halino, jaká by byla další rada? Možná, že bychom jim neměli v ničem odporovat, je to tak?
1: Nikdy jim v ničem neodporujte. Mám velice špatnou zkušenost se zákazy. Má kamarádka své dcerce, měří 1,82 m a nohu má 40, zakázala, aby přespala u kamarádů. Dcera tam stejně přespala a má přítelkyně si dokrvava okousala nehty, pátrala celou noc po městě, kde její drahoušek je, a když dcera přišla, tak se rozhodla potrestat ji tak, že na ní nebude mluvit. Nemluvila na ní týden. Pak zaslechla, jak dcera někomu do telefonu tvrdí, že v Plzni viděla sochu svobody. Kamarádka dostala hysterický záchvat. A když jí dcerka na psychiatrii přinesla chlebíčky, porušila svůj vlastní trest mlčení, protože jí vděčně řekla: děkuju ti.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Pěkné odpoledne. Škody po víkendových bouřkách jdou do desítek milionů korun. Nejpostiženějším krajem jsou pravděpodobně západní Čechy. Hasiči v sobotu a včera zaznamenali v souvislosti s počasím celkem 13 zásahů. Odhad škod vypočítala agentura ČTK na základě informací od pojišťoven. Lidé stále ještě během dneška další škody ohlašovali, takže celková škoda v následujících dnech poroste. U aut jde většinou o poškození, která způsobily padající kroupy a padající stromy nebo větve. U majetku šlo nejčastěji o poškozené střechy, pergoly, skleníky a k tomu se přidaly ještě škody z přepětí a zatečení. Přestože likvidátoři pojišťoven mají nejvíc práce v západních Čechách, z pohledu hasičů se nejvíc pracovalo ve středních Čechách. Právě tam je hlášená víc než třetina celkového počtu zásahů. Dodám, že přes střední a jižní Čechy se bouřka přehnala i v uplynulých hodinách. Prezident se summitem Severoatlantické aliance ostrouhá. Vláda na vrcholnou akci NATO v Ankaře Petra Pavla nedelegovala. Misi povede premiér Andrej Babiš. Předseda vlády tvrdí, že je to z praktických důvodů. Prezident Pavel už dřív avizoval, že v případě odmítavého vládního postoje podá kompetenční žalobu. K aktuálnímu rozhodnutí kabinetu se Pražský hrad vyjádří zítra. Premiér Babiš k podání žaloby nevidí důvod.
2: Si ani nemyslím, že by jsme měli náš vztah řešit nějakou žalobou. Mně to smysl nedává. Tady zkrátka jde o summit, který je velice specifický a asi nebude moc příjemný pro naši zemi, ale my máme tu zodpovědnost za to, aby jsme obhájili tu naši pozici.
1: Babiš odmítá, že by bránili prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Premiér zopakoval, že vláda Petra Pavla schválila do čela delegace na valné shromáždění OSN. Soud dne

0: Na jihu Moravy bude kolem 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Komu se to, přátelé, podaří být tisíckrát krásnější? Ano, v jedné z těch písní se zadařilo Daliboru Jandovi. A potom Halo, děťátko, to už bude zvolání Viktora Sodomy. Na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.

0: Naším dalším milým hostem je, přátelé, Miroslav Donutil, který se tentokrát pochlubí kousky, jaké vyváděli v brněnském divadle Husa na provázku herci. Uslyšíme, jakou roli v jejich rukou se hraje telefon.
1: Dana Krytová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám, to je vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si ji ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno! Mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte. To položili, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Frýdku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našli na vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschranou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschranou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Ježišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?

0: Jestli se nemýlím, přátelé, tak v těchto dnech také probíhají zkoušky z dospělosti, čili maturity. Tak všem maturantům držím palce a především jim teď bude zpívat Ladislav Štajdl píseň Miluji tě, která právě zazněla v televizním seriálu s názvem Zkoušky z dospělosti. A pak už to bude Hana Hegerová a její Buď to ty, anebo já.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: I zamilované a roztoužené duše jednoho krásného dne může postihnout krize středního věku. S tím nenadělá nic ani hrdina americké romantiky Smím prosit, advokát John Clark alias Richard Gere. Z pohodového manželství ho vytáhne až nástup do taneční školy. Problém pak nastává ve chvíli, kdy manželce nic neřekne a ta si najme detektiva, aby zjistila, zda je jí či není manžel věrný. Více už ve 20 hodin na Prima Max v romantice Smím prosit. Jinak ale večerní příběhy moc romantického nenabízí. V pokračování Místa zločinu České Budějovice musíme na loď, kde probíhá oslava narozenin jednoho podnikatele. Ráno po akci je v útrobách lodi nalezeno bezvládné tělo jedné z hostesek. Přesto se ale dnešní epizoda jmenuje 40 růží a začíná ve 20.10 na ČT1. Také ve specialistech se bude vraždit, i když zatím zdá se čin nebyl dokonán. Oběť střelby je těžce zraněna a leží v komatu v nemocnici a lékaři nevědí, zda přežije. Mezitím se rozbíhá vyšetřování, přičemž se začínají rozkrývat zvláštní rodinné vztahy postřeleného podnikatele. Slepá láska, to je název pokračování specialistů ve 2020 na Nově. Přeji hezký pondělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci...

0: Výsadou humoristů a bavičů je, že i o neveselých věcech dovedou vyprávět s nadhledem a humorem. Tak to bylo i v případě Miloslava Šimka, který v následující povídce vyprávěl o tom, jak se obyvatelé jeho domu stavěli k příchodu obvodního velitelství spojeneckých armád. Nahrávka je z roku 1996, ale vztahuje se právě k tomu smutnému roku 1968.
1: 21. srpen 68 je datem, na které kontrarevoluce nerada vzpomíná. Za to naše rodina zapsala do své kroniky 21 zlatým písmem hned vedle 9. května 45. A začátkem září pak naše radost dostoupila vrcholu. Bylo to takhle v sobotu kolem 5. hodiny, kdy u našich dveří zazvonila domovnice Šmauzová, prodloužená ruka ministerstva vnitra, a sdělila nám s neskrývanou radostí, že od pondělka bude v našem domě v prostorách agitačního střediska umístěno obvodní velitelství spojeneckých armád. Otec se v prvé chvíli nezmohl na slovo. Pak zašeptal: ta čest, ta nesmírná čest. A rozplakal se dojetě. Do dnešního dne se povozník Sluka mohl nade mne vyvyšovat, že se ve 20. roce aktivně zúčastnil boje o Lidový dům. Ale teď pukne vzteky. Mezitím už maminka se soudružkou Šmauzovou rokovali v kuchyni o podrobnostech. Hlavně je třeba postarat se o to, aby se přátelé u nás cítili jako doma. Nemůžeme si namlouvat, že parta je mimo sklepní byty, jsou stejného smýšlení s námi. Však ono jim sklapne, připojil se svěží tatínek. Teď, když vím, že tu naši od pondělka budou, nemusíme se bát odstranit z domu ty škaredé pomlouvačné nápisy. Aby tě přitom, fáno, nikdo neviděl, zachvěla se maminka. Nevíš, jak se to ještě přes neděli otočí? Slyšíš přeci soudružku Šmauzovou, okřikli otec. V pondělí jsou tady, na téhle akci neprodělám. Ostatně jdeme omývat všichni, dodala správcová. Sám byste to, Františku, do pondělka jen těžko stačil. Chopili jsme se hadru a kbelíků a vyšli předům. Celá akce však nedopadla tak, jak jsme si představovali. Sotva otec namočil žínku a chystal se smít heslo se Sovětským svazem padla bída na zem, udeřil ho květináč přímo do týla. A tak jsme se stáhli do průjezdu a místo nápisů omývali tatínka. Bylo jasné, že likvidaci hesel musíme odložit na noc, až pravice z valné části usne. Kolem 3. hodiny ranní se bratr Lojza hrdinsky vplížil do ulice a nejenom, že smil nápisy, ale podařilo se mu i zasádrovat díry po kontrarevolučních kulkách. Ráno už jsme obsadili půdu a hlídali, rovněž s květináči, zda někdo neskusí podupat květy naší práce a popsat opět zdi. Pokusil se o to Pfeiffer. Jeho provokační heslo za chváčiky da moj však zůstalo nedopsáno. S pažitkou na hlavě se stáhl do domu. Byl to zřejmě on, kdo pak ve vsteku v průjezdu nakreslil soudružku Šmauzovou tak strašně, že se rázem poznala. Domovnice vstekle odrýpávala malůvku nožíkem, až ji otec musel napomenout, aby netupila nástroj společně zakoupený k zakrojení chleba slovanským hostům. Ani neděle nebyla pro naši buňku dnem odpočinku. První rána pravičáku zasála opět Šmauzovou, neboť této staré soudružce, které ve 30. letech při besedě o Španělsku stiskla ruku samotná Dolores Ibarruri, nemohli oportunisté zapomenout, že za války udávala naše lidi Němcům. Byl to jistě zase Pfeiffer, který před jejím naturálním bytem 1+WC, to celé na druhou, zbudoval past, takže Šmauzová vycházejíc ráno zapisovat před kostel ty, kdož se jdou modlit, aby Rusiš konečně odešel, zakopla před svým prahem o napjatou strunu z balalajky, řízla se o srp a na hlavu jí spadlo kladivo. Ani pro otce nezačala neděle šťastně. Při diskusi o možnosti posílení naší úderky připadl na myšlenku zapojit do akce důchodce Mysníka, který se sice od roku 48 politicky neprojevuje, nevychází z bytu, ale víme o něm, že má doma kozáckou šavli, se kterou se často laská. Ten s námi půjde, řekl otec. Proti reakci musí dnes nastoupit i přestárlý. A vyběhl do podkroví, bera schody po dvou. Zpátky je bral po třech, neboť po výzvě jménem Svazu Československo-sovětského přátelství mysníku z nejmilejších otevři, důchod se skutečně otevřel, ale i kozácká šavle byla v tu dobu již v pohybu, takže otec přestal doufat, že tento člověk posílí kdy naše řady. V poledne jsme nervózně zhltli boršč a k večeru přišly další katastrofy. Sestra Veronika, která vzala za šmauzovou službu kostela, se vrátila domů s pláčem, neboť ji cestou přes park chytli kontrarevolucionáři, převlečení za sovětské vojáky a dělali s ní velmi neslušné věci. A tak jsme den zakončili alespoň vázáním kytic na zítřejší uvítání. V 6 ráno jsme již stáli špalírem v průjezdu. Soudružka Šmauzová, čerstvě oholena, si přeříkávala poslední sloku básně Přišli včas. V dálce se objevil tank. Za ním druhý, třetí. A pak komisař, který jel nebojácně sám v obrněném voze. Už jsou tady, vykřikla Šmauzová. A tak jsme zvítězili. Obvodní velitelství bylo v našem domě přes odpor poblouzněných pravičáků zřízeno. Ale naši odbočku čeká ještě jeden nelehký úkol. Vysvětlit komisaři, že mezi vojáky, které přivedl k nám do domu, se pod rouškou uniformy skrývají dva kontrarevolucionáři. Sestra si je totiž z parku bezpečně pamatuje. Nehledě na to, že jeden z nich má na levé ruce její hodinky.
2: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
3: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sport Czech Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.czechladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
3: Meteorologové i dnes varují, že v Česku hrozí až do 22. hodiny silné bouřky. Výstraha platí pro většinu republiky, včetně Prahy. Spozornit by měli hlavně lidé na Plzeňsku, kde podle předpovědi hrozí úplně nejsilnější bouře. K tomu všemu zůstává i varování před velkým horkem. Při bouřkách si dávejte pozor na kroupy, blesky, silný vítr, který může lámat větve, a na přívalový déšť, protože voda může rychle zatopit sklepy nebo podjezdy. Očekávat se dá také rozvodnění menších toků. Letní cesty po silnicích může komplikovat řada věcí. Ve vedrech bychom si sebou měli vozit pořádnou zásobu vody nebo lehkou trvanlivou svačinu. Takové občerstvení se může hodit především při dlouhém stání v kolonách, které jsou kvůli četným prázdninovým opravám častější. Mluvčí hasičů Lucie Pipiš upozorňuje, že bychom za volantem měli myslet i na záchranářskou uličku.
4: Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
3: Řidiči by se ke kraji silnice měli stavět až ve chvíli, kdy vyjíždí do fronty stojících aut. Správně vytvořená záchranná ulička dokáže významně urychlit odklízení případné nehody a následné obnovení provozu. Ta po měsících sporů neschválila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Delegaci mají tvořit premiér Andrej Babiš, minister zahraničí Petr Macinka a minister obrany Jaromír Zuna. Opozice tento krok označila za pomstychtivou a špinavou politiku, která porušuje ústavní zvyklosti. Podle nich má hlava státu jako vrchní velitel ozbrojených sil reprezentovat stát navenek. Spor se vyostřil kvůli dřívějšímu odmítnutí Pavla jmenovat zástupce motoristů do vlády, zatímco premiér odmítá, že jde o trud a argumentuje odpovědností kabinetu za rozpočet a obranu. Petr Pavel se k situaci vyjádří zítra a už dříve pohrozil podáním kompetenční žaloby. Policie obvinila 37-letého muže ze tří trestných činů: výtržnictví, poškození cizí věci a nebezpečného vyhrožování. Poté, co před týdnem ve Vysokém Mýtě napadl posádku záchranné služby baseballovou pálkou. Agresivní muž, kterému v krvi naměřili téměř 2 promile alkoholu, zaútočil na uzamčenou sanitku. V té se před ním zdravotníci schovali i s jeho zraněnou partnerkou a přítomným dítětem. Při útoku pálkou opakovaně zasáhl okna vozidla, členové posádky utrpěli zranění od padajících střepů. Útočníka na místě zadržela policie a v případě odsouzení mu teď hrozí až 3 roky vězení. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, ojediněle se mohou během dne tvořit také přehánky nebo bouřky, takže očekáváme větší oblačnost. S vyšší pravděpodobností budou vznikat na jihu Čech anebo na jihozápadě Moravy. Náměříme k tomu 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy pak až kolem 30. To byly zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Český impuls.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

Mají zbraně až jednou, procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Středočeská města jako Příbram nebo Říčany stále odklízejí spoušť po divokých víkendových bouřkách. V Příbrami teď dělníci narychlo opravují utržené svahy, zničené chodníky a vysoušejí vytopené budovy, včetně městského bazénu. Podle starosty tam za dva dny spadlo přes 100 litrů vody na metr čtvereční, což místní kanalizace prostě neměla šanci pobrat. Hasiči museli o víkendu dokonce zachraňovat na člunu dva lidi, které blesková povodeň uvěznila v zahradním altánu. V Říčanech už kvůli tomu zasedal krizový štáb a město plánuje úpravy terénu, aby se příště voda vylila jen tam, kde nikomu neublíží. Škody v celém kraji se stále sčítají a hasiči kvůli popadaným stromům a zatopeným silnicím vyjížděli k bleskovým akcím 100x častěji než obvykle. Úleva na sociální pojištění míří hlavně na ty nejmenší živnostníky. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl daňový poradce Jiří Nesrovnal. Živnostníci platící minimální měsíční zálohy ušetří více než 700 korun. Platit tak budou od července 5005 korun. Podle Nesrovnala na sociálním ušetří také živnostníci platící takzvanou paušální daň.
2: V tom prvním nejnižším pásmu původně platili 9984 korun a teďka se to sníží na 9162.
1: Změna je platná retroaktivně od letošního 1. ledna. Přeplatky na sociálním pojistném se živnostníkům vrátí při vyúčtování v příštím roce, pokud si o ně odvody sami nesníží. OSVČ v režimu paušální daně si můžou o přeplatek snížit budoucí zálohy. Kriminalisté vyšetřují včerejší nehodu parašutistů v Rokycanech jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Při hromadném tandemovém seskoku se zranili 4 lidé a jeden z nich teď bojuje v nemocnici o život. Podle expertů nemělo letadlo s 18 lidmi vůbec vzlétnout, protože meteorologové předem varovali před silnými bouřkami a blížící se mraky byly jasně vidět. Majitel pořádající firmy Volný pád ale jakékoliv pochybení odmítá a tvrdí, že šlo o nečekanou změnu počasí během seskoku. Policie teď naléhavě prosí všechny svědky, kteří incident natočili nebo vyfotili, aby se jí ozvali a pomohli s vyšetřováním. Obchodní řetězec Penny Market dostal rekordní pokutu 5 milionů korun. Inspektorům v Plzni došla trpělivost, protože obchod lidem opakovaně počítal falešné slevy. Podle zákona se totiž akce musí počítat s nejnižší ceny za poslední měsíc. To má bránit trikům, kdy obchody zboží uměle zdraží a pak ho hned zase zlevní. Penny Market to ale nedodržoval a kontroloři na tento podvod narazili ve více než 500 případech. Vedení řetězce už vzkázalo, že o chybách ví a obří pokutu bez řečí zaplatí. Pro firmu to ale není jediný průšvih z poslední doby. Nedávno dostala další milionovou pokutu za to, že v jejich prodejnách opakovaně prodali alkohol nezletilým dětem. Píše o tom ČTK. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, ojediněle se mohou vyskytnout i mlhy. Během dne čekáme i přechodně oblačno s přeháňkami nebo bouřkami, většinou spíše na jihu země. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy až kolem 30. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

vždy blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

Před nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Vůně už nemůže papat, schromil ho ten věčnej chvat.

se světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. Česko se zapojí do evropské soutěže o vybudování obřího datového centra pro umělou inteligenci, takzvané AI Gigafactory. Celý projekt má stát zhruba 100 miliard korun, většinu peněz zaplatí soukromý investor a zbytek doplatí stát s Evropskou komisí. Pokud Praha v soutěži uspěje, vyroste supermoderní centrum na Zbraslavi a zajistí našim vědcům, univerzitám i firmám špičkový výpočetní výkon. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jde o klíčový krok pro bezpečnost a technologickou nezávislost státu, například v armádě nebo ve zdravotnictví. Definitivní výsledky evropského tendru budou známé na konci letošního roku a obří centrum by pak mělo začít fungovat mezi lety 2028 a 32. Prezident se summitem Severoatlantické aliance ostrouhá. Vláda na vrcholnou akci NATO v Ankaře Petra Pavla nedelegovala. Misi povede premiér Andrej Babiš. Předseda vlády tvrdí, že je to z praktických důvodů. Prezident Pavel už dřív avizoval, že v případě odmítavého vládního postoje podá kompetenční žalobu. K aktuálnímu rozhodnutí kabinetu se Pražský hrad vyjádří zítra. Premiér Babiš k podání žaloby nevidí důvod.
2: Si ani nemyslím, že by jsme měli náš vztah řešit nějakou žalobou. Mně to smysl nedává. Tady zkrátka jde o summit, který je velice specifický a asi nebude moc příjemný pro naši zemi, ale my máme tu zodpovědnost za to, aby jsme obhájili tu naši pozici.
1: Babiš odmítá, že by bránili prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Premiér zopakoval, že vláda Petra Pavla schválila třeba do čela delegace na valné shromáždění OSN. Ve věku 94 let zemřel legendární americký hudební producent Clive Davis. Patřil k nejvlivnějším postavám světové hudby. Oznámila to jeho rodina s tím, že Davis skonal ve svém bytě na Manhattanu. Za svou více než 60-letou kariéru dokázal objevit a nastartovat hvězdy jako Whitney Houston, Alicia Keys nebo Janis Joplin. Spolupracoval ale i s dalšími ikonami, mezi které patřil Bruce Springsteen, Carlos Santana nebo Billy Joel. Podle hudebních kritiků odešel vizionář, který svými instinkty doslova vytvořil soundtrack pro několik generací posluchačů. Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala natvrdo 4letý zákaz činnosti, a to kvůli zmeškané dopingové kontrole. Předloňská wimbledonská vítězka loni v prosinci nepustila do bytu dopingovou komisařku a neodevzdala vzorek. Vondroušová se hájila tím, že se komisařka neprokázala průkazem a přišla mimo domluvený čas. Navíc prý v té chvíli jednala v obrovském stresu. Nezávislý tribunál ale její argumenty smetl ze stolu a udělil jí nejvyšší možný trest, jako by měla pozitivní test. 26letá hráčka teď nesmí hrát ani trénovat na žádných oficiálních turnajích až do června roku 2030. Její právník už vzkázal, že celé rozhodnutí prostudují a zváží odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, ojediněle, ale také oblačno, objeví se přehánky nebo bouřky, a to zejména na jihozápadě Čech nebo na jihozápadě Moravy. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

vysílal a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

řidič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy přikryty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v noční košili.

jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tam.

0: vyhraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hezký večer. Ceny paliv se zítra promění. Maximální ceny pohonných hmot určované státem se změní, ale pouze o jednotky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 7 haléřů na 36 korun 54 haléřů za litr. Benzín naopak o 9 haléřů zdraží. Litr budou čerpací stanice moci prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do konce měsíce. Silničáři narazili na problém při opravách v Břežanském údolí. Při zakládání opěrných stěn u cesty spojující Pražskou z Braslav a středočeské Dolní Břežany objevili nestabilní podloží. Středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek ještě neví, jestli se dokončení stavby kvůli tomu oddálí.
2: Pokud všechno půjde dobře, stavba by mohla být hotová na přelomu roku, ale teďko čekáme na aktualizovaný harmonogram od zhotovitele, protože tady byly problémy se zakládáním opěrných stěn anebo s rozsahem sanace skal. Ale věřím, že zhotovitel udělá maximálně pro to, abychom do zimy byli hotoví.
1: Břežanské údolí se kvůli opravám pro auta kompletně uzavřelo. Rekonstrukce 3-kilometrového úseku začala letos na jaře. Jde o jednu z největších investic středočeského hejtmanství do silniční sítě. Podél silnice se musí zasanovat skály, postavit opěrné zdi a až potom přijde na řadu samotný asfalt. Hlavní město Praha převezme od Prahy 5 stavbu nové základní školy v rozvíjející se čtvrti Smíchov City. Městská část nemá na realizaci projektu za 1,6 miliardy korun dostatek peněz. Moderní areál pro 580 žáků nabídne kromě učeben také sportoviště, zázemí pro volný čas a bytový dům pro zaměstnance. Praha 5 sice už dříve zajistila stavební povolení, samotnou výstavbu ale zaplatí magistrát, který výměnou získá dvě budovy ve Vltavské ulici pro střední školy. Po dokončení se nová základní škola vrátí do zprávy Prahy 5. Projekt reaguje na kritický nedostatek školních míst v metropoli. V samotné nové čtvrti má v budoucnu bydlet až 3300 lidí. Termín otevření zatím ale není stanovený. V Libereckém kraji se sníží dojezdové časy záchranek. V severočeském regionu by totiž do 2 let měla přibýt 15. základna zdravotnické záchranné služby. Bude v Novém Boru na Českolipsku, kde dosud chyběla. Ředitel krajské záchranky Luděk Kramář říká, že to celé oblasti hodně pomůže.
3: Samozřejmě řízení vjezdové základny tady v Novém Boru nám výrazně zkrátí dojezdovou dobu obce Novoborska. Vlastně v rámci dojezdu záchranné služby obsloužíme do nějakých 7 až 8 minut oproti stávajícím 14-15 minutám.
1: Nová základna záchranky by měla v Novém Boru vzniknout v areálu stanice městských hasičů. Práce by mohly začít nejpozději v příštím roce. Argentinský fotbalista Lionel Messi se stal historicky nejlepším střelcem mistrovství světa. V dnešním zápase proti Rakousku dal svůj 17. gól na šampionátech a překonal dosavadní rekord Němce Miroslava Kloseho. Messi sice nejdřív v první půli zahodil penaltu, ale v 38. minutě už poslal obhájce titulu do vedení. Osminásobný držitel zlatého míče oslaví pozítří 39. narozeniny a turnaj v Americe ho zastihl ve skvělé formě. V úvodním duelu proti Alžírsku totiž stihl dát hattrick a dnes si připsal i rekordní 28. start na mistrovství světa. Navíc se stal teprve třetím hráčem fotbalové historie, který dokázal skórovat v 6 zápasech na světovém šampionátu za sebou. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, během dne pak ale přibude oblačnosti, objeví se i přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na jihu našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouřích,

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou na Impulzu. Do péče o duševní zdraví Čechů půjde v příštích 4 letech přes 10 miliard korun. Vláda schválila nový národní akční plán, protože počet lidí s psychiatrickou diagnózou u nás dlouhodobě roste. Peníze mají jít na posílení prevence, investice a rozvoj center duševního zdraví, která pomáhají pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Nový plán se zaměří hlavně na cílenou pomoc pro děti a dospívající, u kterých psychických problémů po pandemii výrazně přibylo. Stát si od investice slibuje i snížení ekonomických ztrát, protože duševní nemoci jsou u nás nejrychleji rostoucí příčinou přiznání invalidních důchodů. Na lepší koordinaci celého systému bude nově dohlížet psychiatrička Dita Protopopová. Liberecký kraj z funkce odvolal ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michaelu Mutl. Její konec už týdny požadovali studenti, učitelé i rodiče. Radní o tom rozhodli v tajné volbě na mimořádném zasedání kvůli dlouhodobým sporům, chaosu a demonstracím, které ve škole vypukly po zavedení jejich novátorských metod a propuštění oblíbených učitelů. Gymnázium teď dočasně povede ředitel druhého Jabloneckého gymnázia Tomáš Hofrichter, který chce situaci co nejdříve uklidnit a odmítá jakékoliv debaty o sloučení obou škol. Podle hejtmana Martina Půty není odvolání hodnocením odborné práce ředitelky, ale nezbytnou reakcí na vyhrocenou situaci. O novém stálem vedení školy rozhodne podzimní konkurs. Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku je o něco blíž. Důležitý krok v dlouho připravovaném projektu udělalo Ministerstvo životního prostředí, které vydalo poslední z celkem 9 stanovisek. Reportérka Eva Panošová zjišťovala, k čemu konkrétně se rezort vyjadřoval.
2: Nejvýznamnější z environmentálních stanovisek se týká hlavní stavby přehrady a staveb, které změní ráz krajiny. Další se vztahují k přeložení silnice první třídy vedoucí do zátoru, k výjimkám z ochrany zvláště chráněných druhů nebo přikácení dřevin mimo les. Zahájení stavby je naplánované na podzim příštího roku, hotovo by mělo být v roce 2033. Přehrada má ochránit před povodněmi především zátor a města Opavu a Krnov. Eva Panošová, Rádio Impuls, Nové Heřminovy.
1: 3 mrtvé a 3 zraněné si vyžádala střelba v kanadské čtvrti v Montrealu. Mezi oběťmi je jeden policista, civilista a také samotný podezřelý útočník. Policie na místě zasahovala od 11:30 dopoledne tamního času a hned po incidentu vyzvala obyvatele čtvrti, aby vůbec nevycházeli ze svých domovů. Další 3 lidé, včetně 2 policistů, skončili se zraněními v nemocnici. Vedení montrealské policie už vyjádřilo hluboký zármutek nad ztrátou kolegy v aktivní službě a upřímnou soustrast rodinám slala na sociálních sítích také starostka města. Americký Dallas zasáhla Messimánie. Argentinský hvězdný útočník Lionel Messi stále patří k největším tahákům na právě probíhajícím fotbalovém mistrovství světa. Přímo z dějiště turnaje to potvrzuje kolega David Čermák z Mladé fronty Dnes a z pravodajského portálu iDnes.cz.
3: Obvykle tu na ulici potkáváte lidi v kovbojském oblečení, v kloboucích, kožených kalhotách a špičatých botách. V posledních dnech se ale Dallas mění a jak v okrajových částech, tak v centru mezi mrakodrapy se čím dál častěji míhají modrobílé dresy. Hlavně ty s desítkou na zádech, která v argentinské reprezentaci stále ještě patří Lionelu Messimu. 39-letý fenomén hraje zřejmě poslední mistrovství světa, proto na jeho fanoušky narážíte na každém kroku. V obchodech, restauracích nebo u památníku prezidenta Kennedyho. Tam klidně vlezou do silnice a fotí se přesně v místě, kde před 63 lety osudný výstřel zasáhl cíl. Z Dallasu David Čermák, Mladá fronta Dnes.
1: Další zajímavosti z amerického šampionátu najdete ve speciálu na portálu iDnes.cz. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, postupně ale přibude mraků a objeví se přehánky nebo bouřky, a to hlavně na jihu našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 30. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

že zas dva cůbky mám.

přes postranice. Lakatoš Fero se vrhnul z korby, zaril se nosem do jarní orby a jeho bratr Ján, zvaný Bydlo, z vejšky padlo kročmo na svodidlo. Po Ištvánovi zbyl Flek a Širák, nestih už zabrzdit s Vlekem Tyrák. Šaňo si při pádu překous jazyk, Gejzovice z brucho prejel gazik.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Víkendové bouřky napáchaly v Česku obrovské majetkové škody. Pojišťovny je už teď odhadují na desítky milionů korun a počítají s tisícovkami nahlášených případů. Nejvíce zasažené jsou střední a západní Čechy, nejhorší situaci hlásí pojišťovny v okolí Příbrami a Říčan. Lidé nejčastěji oznamují zničené střechy, vytopené sklepy, potlučené skleníky od krup a stromy popadané na auta. Hasiči museli kvůli velké vodě a vichřici o víkendu vyjet k rekordním 300 zásahům, z nichž většina byla právě na středočeských silnicích a zahradách. Likvidátoři škod už sice vyrazili přímo do terénu, ale konečný účet za víkendové řádění počasí bude jasný až v následujících dnech, protože bouřky mají v zemi hrozit až do středy. Úleva na sociální pojištění míří hlavně na ty nejmenší živnostníky. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl daňový poradce Jiří Nesrovnal. Živnostníci platící minimální měsíční zálohy ušetří více než 700 korun. Platit tak budou od července 5500 korun. Podle Nesrovnala na sociálním ušetří také živnostníci platící takzvanou paušální daň.
2: V tom prvním nejnižším pásmu původně platili 9984 korun a teďka se to sníží na 9160.
1: Změna je platná retroaktivně od letošního 1. ledna. Přeplatky na sociálním pojistném se živnostníkům vrátí při vyúčtování v příštím roce, pokud si o ně odvody sami nesníží. OSVČ v režimu paušální daně si můžou o přeplatek snížit budoucí zálohy. Slovenská policie vyšetřuje nedělní tragickou smrt 24-leté lukostřelkyně a dvojnásobné olympioničky Denisy Hurban-Baránkové jako zabití a ublížení na zdraví. Úspěšná sportovkyně podlehla v nemocnici těžkým zraněním po bizarní nehodě na bratislavském sídlišti Petržalka. Hasiči tam odklízeli strom padlý na kapotu luxusního auta a požádali řidiče, aby s vozem kousek popojel. Šoférovi se ale auto se zařazenou zpátečkou vymklo kontrole, přelétlo obrubník, převrátilo se a smetlo Baránkovou společně s 11-letou dívkou. Mladá Slovenka, která pro svou zemi vybojovala historické medaile na mistrovství Evropy i světových hrách, utrpěla kritická zranění, kterým i přes maximální snahu lékařů podlehla. Formule českých studentů chce dobít Polsko. Tým z pražského Českého vysokého učení technického vyráží srovnat cíly v úsporné jízdě na evropském ekomaratonu. Auto s díly vytisknutými na 3D tiskárně představuje člen studentského týmu David Rothbauer.
3: Spadáme do té elektrické kategorie, takže my jedeme na baterku. A největší vylepšení oproti minulému roku je naše vlastní baterka.
1: Baterie vyvinutá na Českém vysokém učení technickém je výrazně lehčí než běžný článek. Auto tak studentský vývojářský tým zbavil přebytečné hmotnosti. Formule váží jen 25 kg. Novým trenérem fotbalové Karviné se stal 44-letý Roman West, který na lavičce střídá odcházejícího Marka Jarolíma. Vůbec ale není jasné, jakou soutěž bude slezský klub pod novým koučem vlastně hrát. Etická komise fotbalové asociace totiž před týdnem Karvinou kvůli ovlivňování zápasů vyloučila z první ligy a navíc jí udělila rekordní pokutu 10 milionů korun. Vedení klubu se proti trestu okamžitě odvolalo a na definitivní verdikt odvolací komise se stále čeká. Karviná sice nechyběla při losování nového ročníku nejvyšší soutěže, ale její prvoligová budoucnost zůstává i po příchodu nového trenéra obestřená velkou nejistotou. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, během dne pak ale přibude oblačnosti, objeví se přehánky i bouřky, zejména na jihu země. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Český impuls. Hrajeme vám na večírek.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto,

podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil za noho minula, vykročil za noho minula, jo, kde všichni měli mít stejně.

ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama, podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama, podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že?

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšnej les s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Středočeská města stále odklízejí spoušť po divokých víkendových bouřkách. V Příbrami dělníci narychlo opravovali utržené svahy, zničené chodníky a vysoušejí také vytopené budovy, včetně městského bazénu. Podle starosty tam za dva dny spadlo přes 100 litrů vody na metr čtvereční, což místní kanalizace prostě neměla šanci pobrat. Hasiči museli o víkendu dokonce zachraňovat na člunu dva lidi, které blesková povodeň uvěznila v zahradním altánu. V Říčanech už kvůli tomu zasedal krizový štáb a město plánuje úpravy terénu, aby se příště voda vylila jen tam, kde nikomu neublíží. Škody v celém kraji se stále sčítají. Obchodní řetězec Penny Market dostal rekordní pokutu 5 milionů korun. Inspektorům v Plzni došla trpělivost, protože obchod lidem opakovaně počítal falešné slevy. Podle zákona se totiž akce musí počítat z nejnižší ceny za poslední měsíc. To má bránit trikům, kdy obchody zboží uměle zdraží a pak ho hned zase zlevní. Penny Market to ale nedodržoval a kontroloři na tento podvod narazili ve více než 500 případech. Vedení řetězce už vzkázalo, že o chybách ví a obří pokutu bez řečí zaplatí. Pro firmu to ale není jediný průšvih z poslední doby. Nedávno dostala další milionovou pokutu za to, že v jejich prodejnách opakovaně prodali alkohol nezletilým dětem. Píše o tom ČTK. Silničáři narazili na problém při opravách v Břežanském údolí. Při zakládání opěrných stěn u cesty spojující Pražskou Zbraslav a středočeské Dolní Břežany objevili nestabilní podloží. Středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek ještě neví, jestli se dokončení stavby kvůli tomu oddálí.
2: Pokud všechno půjde dobře, stavba by mohla být hotová na přelomu roku, ale teďko čekáme na aktualizovaný harmonogram od zhotovitele, protože tady byly problémy se zakládáním opěrných stěn anebo s rozsahem sanace skal. Ale věřím, že zhotovitel udělá maximálně pro to, abychom do zimy byli hotoví.
1: Břežanské údolí se kvůli opravám pro auta kompletně uzavřelo. Rekonstrukce 3-kilometrového úseku začala letos na jaře. Jde o jednu z největších investic středočeského hejtmanství do silniční sítě. Podél silnice se musí zasanovat skály, postavit opěrné zdi a až potom přijde na řadu samotný asfalt. V Karlových Varech začal sloužit nový lázeňský most přes řeku Teplou. Opravy za více než o 40 milionů trvaly necelý rok. Město tak splnilo další slib filmovému festivalu.
3: Most pro pěší a MHD nedaleko kolonády Vary slíbili otevřít před začátkem letošního ročníku. Vše prodražil havarijní stav inženýrských sítí. Stavbaři navíc museli zohlednit, že je most uprostřed památkové rezervace, která patří do světového dědictví UNESCO. Lázeňský most tak lemuje kované zábradlí a římsy se specifickým reliéfem. Podobnou proměnou už prošla gétová lávka nebo festivalový most. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala natvrdo 4letý zákaz činnosti kvůli zmeškané dopingové kontrole. Předloňská wimbledonská vítězka loni v prosinci nepustila do bytu dopingovou komisařku a neodevzdala vzorek. Vondroušová se hájila tím, že se komisařka neprokázala průkazem a přišla mimo domluvený čas, navíc prý v té chvíli jednala v obrovském stresu. Nezávislý tribunál ale její argumenty smetl ze stolu a udělil jí nejvyšší možný trest, jako by měla pozitivní test. 26letá hráčka teď nesmí hrát ani trénovat na žádných oficiálních turnajích až do června roku 2030. Její právník už vzkázal, že celé rozhodnutí prostudují a zváží odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži. Čekáme polojasno až skoro jasno, během dne pak ale přibude oblačnosti a objeví se přehánky nebo bouřky, hlavně na jižní části našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě kolem 30. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, zkusit svoje štěstí, zdolat matrhorn.

0: jednu. Česko se zapojí do evropské soutěže o vybudování obřího datového centra pro umělou inteligenci, takzvané AI Gigafactory. Celý projekt má stát zhruba 100 miliard korun, většinu peněz zaplatí soukromý investor a zbytek doplatí stát s Evropskou komisí. Pokud Praha v soutěži uspěje, vyroste supermoderní centrum na Zbraslavi a zajistí našim vědcům, univerzitám i firmám špičkový výpočetní výkon. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jde o klíčový krok pro bezpečnost a technologickou nezávislost státu, například v armádě nebo ve zdravotnictví. Definitivní výsledky evropského tendru budou známé na konci letošního roku a obří centrum by pak mělo začít fungovat mezi lety 2028 a 32. Kriminalisté vyšetřují nedělní nehodu parašutistů v Rokycanech jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Při hromadném tandemovém seskoku se zranili 4 lidé a jeden z nich bojuje v nemocnici o život. Podle expertů nemělo letadlo s 18 lidmi vůbec vzlétnout, protože meteorologové předem varovali před silnými bouřkami. A blížící se mraky prý byly jasně vidět. Majitel pořádající firmy Volný pád ale jakékoliv pochybení odmítá a tvrdí, že šlo o nečekanou změnu počasí během seskoku. Policie teď naléhavě prosí všechny svědky, kteří incident natočili nebo vyfotili, aby se jí ozvali a pomohli s vyšetřováním. V Libereckém kraji se sníží dojezdové časy záchranek. V severočeském regionu by totiž do 2 let měla přibýt 15. základna zdravotnické záchranné služby. Bude v Novém Boru na Českolipsku, kde dosud chyběla. Ředitel krajské záchranky Luděk Kramář říká, že to celé oblasti hodně pomůže.
1: Samozřejmě řízení výjezdové základny tady v Novém Boru nám výrazně zkrátí dojezdovou dobu obce Novoborska. Vlastně v rámci dojezdu záchranné služby obsloužíme do nějakých 7 až 8 minut oproti stávajícím 14-15 minutám.
0: Nová základna záchranky by měla v Novém Boru vzniknout v areálu stanice městských hasičů. Práce by mohly začít nejpozději v příštím roce. Ve vlacích přibývá lidí jezdících po Plzni. Cestují jen mezi městskými čtvrtěmi. Do budoucna by měly přibýt další zastávky.
2: Krajský organizátor veřejné dopravy vlaky stále víc začleňuje jako veřejnou dopravu ve městě. Mezi nejvytíženější zastávky patří Plzeň Jižní Předměstí, Plzeň Zastávka a Slovany. Ve městě se počítá s dalšími, které doplní stávajících 13. Nejblíž k realizaci mají 3 na trati do Klatov. Ta Doudlevecká by se měla přesunout na druhou stranu mostu pod Borský park. K železničnímu mostu přes silnici od Valchy do Litice je plánovaná zastávka Valcha Černý most. Třetí má být Lhota. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Argentinský fotbalista Lionel Messi 2 góly proti Rakousku definitivně překonal historický střelecký rekord mistrovství světa. Ten dosud držel Němec Miroslav Klose. Kapitán Argentinců sice nejprve v úvodu zápasu zahodil penaltu, ale pak sám rozhodl o vítězství svého týmu 2-0 a na šampionátech má na kontě už 18 branek. Sám Klose mu hned po zápase gratuloval a označil ho za nejlepšího hráče všech dob. Osminásobný držitel zlatého míče oslaví ve středu 39. narozeniny. A turnaj v Americe ho zastihl v životní formě, protože dal všech 5 dosavadních gólů Argentiny. Včerejším startem navíc Messi přepsal další rekord, když na mistrovství světa nastoupil už k 28. zápasu. Čekáme polojasno až skoro jasno, postupně ale přibude mraků a objeví se přehánky nebo bouřky, hlavně na jihu našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 30. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

Za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem naší.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Středočeská města stále odklízejí spoušť po divokých víkendových bouřkách. V Příbrami dělníci narychlo opravovali utržené svahy, zničené chodníky a vysoušejí také vytopené budovy, včetně městského bazénu. Podle starosty tam za dva dny spadlo přes 100 litrů vody na metr čtvereční, což místní kanalizace prostě neměla šanci pobrat. Hasiči museli o víkendu dokonce zachraňovat na člunu dva lidi, které blesková povodeň uvěznila v zahradním altánu. V Říčanech už kvůli tomu zasedal krizový štáb a město plánuje úpravy terénu, aby se příště voda vylila jen tam, kde nikomu neublíží. Škody v celém kraji se stále sčítají. Obchodní řetězec Penny Market dostal rekordní pokutu 5 milionů korun. Inspektorům v Plzni došla trpělivost, protože obchod lidem opakovaně počítal falešné slevy. Podle zákona se totiž akce musí počítat z nejnižší ceny za poslední měsíc. To má bránit trikům, kdy obchody zboží uměle zdraží a pak ho hned zase zlevní. Penny Market to ale nedodržoval a kontroloři na tento podvod narazili ve více než 500 případech. Vedení řetězce už vzkázalo, že o chybách ví a obří pokutu bez řečí zaplatí. Pro firmu to ale není jediný průšvih z poslední doby. Nedávno dostala další milionovou pokutu za to, že v jejich prodejnách opakovaně prodali alkohol nezletilým dětem. Píše o tom ČTK. Silničáři narazili na problém při opravách v Břežanském údolí. Při zakládání